krásné páteční ráno, Moravo. Ano, už je to tak. Je tady závěr pracovního týdne, 4 minutky před půl šestou. Tady pro vás máme ranní hudební menu. Pátek 9. října to rozjede Dr. Alban s hitem z let 90. It's my life. Z těch novějších si přivstal třeba zpěvák Som.

0: Rádi bychom nabídli nějaké kafe, čaj nebo prostě snídaní, ale pevně věřím, že si poradíte sami. Ale u té nabídky přece jenom zůstaneme, protože i v závěru pracovního týdne prozradíme, jak dnes bude. Máme pro vás připravenou předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj už za chviličku.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
1: Počasí.
0: Tady ta slibovaná předpověď počasí. Dnes ráno skoro jasno až polojasno. Během dne bude převažovat taktéže polojasno. Až později večera v noci začne od severozápadu postupně přibývat nějaká ta oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů Celsia na severu a západě kraje. Místy kolem 14 stupňů. Ve Zlínském kraji naměříte od 13 do 16 stupňů. Mimochodem na Valašsku místy jen kolem 12 stupňů. Míříme k ranním teplotám 2 minutky před půl šestou. Otrokovice, Veselí nad Moravou 10. Dobré ráno do Hrušek, kde aktuálně měříte po 11 stupních Celsia, stejně jako ve Starém Podvorově.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A hezké páteční ráno přejeme i na cesty. Připomínáme, v Brně v ulici Úvoz na odbočovacím pruhu do Pekarské je silnice uzavřena kvůli pracím na silnici a bude až do 4. listopadu. Tak opatrně s jihem, šťastnou páteční cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: A tady už je ten klenot z let 90. Doktor Alban a It's My Life. No a v pátek 9. října za chviličku mrkneme taky do historie, a to doslova do písmene, naprosto fantastické historie, protože dneska je tomu 97 let, co se zrodila československá značka Java, respektive vydala se za hranice. Podrobnosti nabídneme už za chviličku, stejně jako mrkneme, kdo má dneska svátek.

0: 5 hodin 39 minut přesný čas, pátek 9. října, dobré ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Toto byly Milk & Sugar a Hen na nás záchličku Jonas Brothers anebo Spodivína IVM a jich Malinovka. Teď ale, dámy a pánové, v závěru pracovního týdne míříme do historie. Podíváme se na nějakou tu zajímavost. Přesně před 97 lety 9. října roku 1929 se československá značka Java vydala za hranice. Její ochranná známka byla právě tehdy zaregistrována v Ženevě u Mezinárodní organizace pro ochranu duševního vlastnictví. Za vznikem značky stál František Janeček, který předtím koupil licenci na výrobu motocyklu od německé firmy Wanda. A právě spojení jmen Janeček a Wander vzniklo slovo Java. Java. Janeček Wander. První motocykl pod touto značkou se přitom veřejnosti představil až o 2 týdny později na pražském autosalonu a od mezinárodní registrační značky Java to dnes máme, jak už jsme zmínili, neuvěřitelných 97 let. Přesto přeze všechno, když se čas od času podíváte a zaměříte se na to, tak se najdou na cestách jižní a jihovýchodní Moravy ještě nadšenci, jež Javu udržují v dobré kondici a čas od času se právě prohání po jižní, po cestách jižní a jihovýchodní Moravy. No a když se člověk podívá na inzeráty, to jsou ceny. Jo, kdyby tenkrát naši tatínci nebo dědečkové věděli, že kdyby to zůstalo někde v shopě, tak dřív se to koupilo za nějaké 10 000, dneska se prodávají v dobrém stavu Javy i za 100 000. No, teď ale ještě jedna dobová reportáž o tehdejších novinkách Javy.
1: Bělovlasý konstruktor Jozíf, nositel řádu republiky, šířitel světové slávy naší Javy. Na Vavřínech nelze odpočívat, i nejskvělejší stroj lze ještě vylepšit. Prosím, zde jsou výsledky. Nejnovější 200 a 350. Mají větší výkon motoru a lepší chlazení. Tvar panelového krytu řídítek je elegantnější a k rukojetí je přidáno zařízení pro snadné ovládání sytiče. A tady, pro radost všem majitelům a pro zlost všem nepoctivcům, jeden klíček zajišťuje sedlo i obě schránky.
0: Tak jsme v závěru pracovního týdne zazpomínali i na Javu. No a zároveň se ale dnešní datum, tedy 9. říjen, nese v naší historii, dalo by se říct, s černým puntíkem. Právě dnes v roce 1969 tehdejší režim zakázal vycestování z republiky směrem na západ od Česka. Jednalo se o reakci na masovou emigraci, při níž od invaze vojsk Varšavské smlouvy roku 1968 až do srpna 69 odešlo z našeho státu podle odhadu na 200 000 lidí. 9. října téhož roku tedy vstoupila v platnost vyhláška, která překročení státní hranice téměř znemožnila. Povolení k vycestování připadalo v úvahu jen pro služební cesty, sportovce anebo třeba kulturní delegace. Buďme tedy vděční za to, že dnes po 57 letech, chce tedy o 57 let později, můžeme koupit letenku a z hodiny na hodinu sedět v letadle a cestovat, kam nás pomyslné toulavé boty táhnou. Tak tolik lehká historie. Nezapomeňte, dnes má zpátek Štefan a Sára, na Slovensku pak Dionys, a co se týče našich milovaných zvířátek, svátek mezi našimi zvířecí mazlíčky dneska slaví Adam a Luther. Posíláme hudební kousek.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Posíláme hudební dáreček v pátek 9. října a za pár minut se ve vysílání ranní jízdy rádia Jih objeví skřeťák a nabídne ranní vtípek. 5 hodin 43 minutky. Dobré jítro.

0: Páteční ranní jízdě Malinovka. 11 minut a bude 6. Dobré ráno, Moravo, co nevidět Dan Barta anebo BB Rexa. A ty taky Skřeťák a ranní vtípek. Dobré ráno.
1: No krásné páteční ráno, Moravo. 9 z 10 chlapů přiznává, že žena má vždycky pravdu. Ten 10. se bohužel ztratil za nevyjasněných okolností.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: šesté hodině zraní zde třeba zpěvačka Pi. Na playlistu je Včafárna. Stejně jako Damiano Dávy. My v pátek 9. října nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy. Dneska pro vás máme třeba taky aktuální předpověď počasí. Ale co se těch zpráv týče, tak dneska je to projev svobody. Dnes totiž začínají komunální a senátní volby. Na stranu druhou je nám jasné, že mnozí spíše ocení, že je tady závěr pracovního týdne a za dveřmi víkend.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se Skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
1: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Dobré páteční ráno, Moravo, je přesně 6. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Dnes začínají komunální a senátní volby a hraboši se přemnožují. Na Břeclavsku hrozí škody na úrodě. Dnes ve 2 hodiny odpoledne se otevřou volební místnosti. Lidé budou rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst a obcí. V části republiky se zároveň uskuteční první kolo senátních voleb. Na Jižní Moravě a ve Zlínském kraji se bude o nových senátorech hlasovat například na Znojemsku, Vyškovsku, Zlínsku nebo Uhersko-Hradišťsku. Volit můžete dnes do 10 hodin večer a v sobotu od 8 ráno do 2 odpoledne. Sebou potřebujete občanský průkaz, případně elektronický doklad v mobilu nebo cestovní pas. Na Břeclavsku výrazně přibývá hrabošů, kteří ohrožují zemědělské plodiny. Podle Ústředního kontrolního a zkoušebního ústavu zemědělského zaznamenali inspektoři na některých polích v okrese více než 4000 aktivních východů z nor na hektar. To je 10x hranice, při které už hraboši způsobují škody. Riziko je vysoké také na Znojemsku. Hlodavci ohrožují především porosty řepky a obilnin. Zemědělci proto častěji sahají po přípravcích na jejich hubení. Nejvíce plánovaných zásahů v celém Česku hlásí právě Jihomoravský kraj.
4: Rádio Jih. Počasí.
3: Tak co teda, bude se konat ten teplotní sešup, o kterém včera hovořili meteorologové? V pátek 9.10. pro vás máme připraveno předpověď počasí. Tady je, dnes bude polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno, později večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů Celsia, na severu a západě kraje místy kolem 14 stupňů. Ve Zlínském kraji maximálně 16 a na Valašsku jen místy kolem 12 stupňů. Míříme k ranním teplotám ve Velké nad Veličkou 9, po 10 stupních Celsia máte aktuálně v Kyjově, ve Velkých Pavlovicích a ve Starém městě u Uherského Hradiště a doufám, že jste měli to štěstí a na vaše zahrádky padla přece jenom včera nějaká ta dešťová kapka. Ne všude, totiž bylo takové štěstí.
6: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Míříme i na cesty, konkrétně na silnici první třídy číslo 55. U Strážnice dejte pozor na sraženou svěř na vozovce. Šťastnou páteční cestu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Milovníci rychlých aut z Bystřete, brněnský Masarykův okruh chystá hned 2 víkendy plné burácejících motorů, adrenalinu a pořádné automobilové podívané. Více už za chvilku.

0: je tady pátek, závěr pracovního týdne, máme 10 minut po 6. hodině, toto byla Rihanna, Calvin Harris, za chvíličku je Včafárna, anebo Naughty Boy a Sam Smith. Už jsme na to navázali, respektive už jsme na to upozornili, teď na to navážeme v závěru pracovního týdne, víkend je za dveřmi a i ty říjnové víkendy budou z vůní benzínu, protože dva říjnové víkendy nabité automobilovým programem nabídne kalendář Creditas Autodromu Brno. Budeme konkrétnější už tento víkend 10. a 11. října přivítá Mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu 2026 s rekordním počtem přihlášených vozů. O týden později v sobotu 17. října se uskuteční oblíbená Tuning Show Brno, která propojí tuning, driftování, závodění a i jízdy veřejnosti na okruhu. Takže milovníci rychlých aut, myslím si, že i o nadcházejících víkendech mají o programu naprosté jasno.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Mám prostě

0: Pojďme k rannímu tématu. Ano, i v závěru pracovního týdne budete mít šanci se vyjádřit a my budeme velmi rádi, když si na ranní téma ranní jízdy rádi jich uděláte čas. V jaké roli máte nejraději Vladimíra Menšíka? Taková jednoduchá otázečka přichází. Rodák z Ivančic a oblíbený výpravěč herec Vladimír Menšík se narodil 9. října roku 1929 a dnes by tak oslavil narozeniny. A proto se vás ptáme, v jaké roli máte Vladimíra Menšíka nejraději? A nebudete to mít vůbec jednoduché, protože těch rolí je neuvěřitelné množství a evidentně pořád táhnou, protože když se čas od času podíváte na bednu na televizi, tak se to dává pořád do kolečka. Ne, že by nová zábava nevznikala, ale mnozí, a říkají to i odborníci, tak kvalitní už nikoli a proto se stále vracíme i k menšíkovým rolím, i k těm různým filmům, seriálům. A já nevím, k čemu všemu. Tak v jaké roli máte nejraději Vladimíra Menšíka? Takové páteční ranní téma psát můžete na Facebook rádi, jich posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme.
1: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ano, zpěvačka Raya Wears My Husband. I v pátek dodáme v tomto případě krátké jihomoravské zprávy, zaměříme se na ranní moravské teploty, podíváme se za vámi i na cesty. No a v pátek 9. října nám meteorologové slibují o kapičku nižší teploty. Dokonce se teď na internetu objevil článek, kdy meteorologové zveřejnili první výhled na zimu. Daleko co, ale je to výhled, není to předpověď. No a ta hovoří o tom, že právě tyto první výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Tak uvidíme. Protože jsem tam včera na jižní a jihovýchodní Moravě padla nějaká ta dešťová kapka. Někde ale stále sucho. Neuvěřitelné.
1: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Hezké říjnové ráno, Moravo, je 6:30.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Na jižní Moravě může s příchodem vlhčího podzimního počasí přibývat případů klíšťové encefalitidy. Hygienici letos zatím evidují 32 nakažených, což je méně než v předchozích letech. Nižšímu výskytu podle nich pomohlo horké a suché léto. Teď ale klíšťatům počasí opět přeje. Podél Bauerovy ulice v Brně začne ještě v říjnu stavba nové stezky pro pěší a cyklisty. 600 metrů dlouhý úsek naváže na nedávno dokončenou náplavku u řeky Svratky. Cyklisté tam dnes často využívají cestu určenou pouze chodcům, protože navazující stezka zatím chybí.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: Aktuálně v Hodoníně 12 stupňů, 10 hlásí Blatnice pod Svatým Antonínkem, Pasohlávky a také Polešovice.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: Před muzikou ještě na cestě mezi Klobouky u Brna a Borkovany srazilo osobní auto Lesní zvěř. Počítejte s nárazovým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. No a na Znojemsku na přijezdu do Břežan od Litorbratřic se nabouralo osobní auto do sloupu. Provoz je tam částečně taktéž omezen. Tak opatrně si jen šťastnou páteční cestu.
12: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.

Stát chce posílit ochranu živnostníků před věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí za nesplácení dluhů. Více vám nabídne páteční ranní zda už za pár minut, teď minutku po půl sedmé. Ale slibovaný kapitán Demo a Zlatíčka. Dobré ráno, Moravo.

0: 6.36, hezké páteční ráno, Moravo, za námi Shepard, před námi Katy Perry a nebo zpěvačka Ray. A teď už k té novele zákoně, již připravilo ministerstvo financí. Podnikáte, máte půjčku a dostanete se do problému se splácením. Stát chce zabránit tomu, aby vám dluh kvůli dalším poplatkům a sankcím přerostl takzvaně přes hlavu. Ministerstvo financí připravilo změnu zákona, která by mohla pomoci až 2 milionům živnostníků. A co by se vlastně změnilo? Třeba když podnikateli zbývá splatit 100 000 korun a dalších 50 000 na budoucích úrocích, věřitel by už nemohl požadovat celých 150 000 okamžitě, hned by mohl chtít jen nesplacenou část půjčky. Úroky by se dál postupně počítaly. Nová pravidla by také měla zabránit některým neférovým praktikám při vymáhání dluhu. Jenže návrh zatím není schválený a některé neziskové organizace mají obavy, aby změny neoslabily ochranu běžných spotřebitelů. Takže se bude jednat a zase jednat. Pokud zákon projde, platit by mohl od ledna roku 2028.
1: V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte Muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19. hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: House Band a zpěvačka Ray v páteční raní z Je dobré ráno, co nevidět Cranberries a sny. No a zasníme se vlastně i v dnešním ranním tématu. Dnes si totiž připomínáme narození jednoho z nejoblíbenějších českých herců a bavičů Vladimíra Menčíka. Rodák z jihomoravských Ivančice narodil 9. října roku 1929 a dnes by tak oslavil 97. narozeniny. Ať už hrál ve filmech, pohádkách nebo jen vyprávil své historky, dokázal rozesmát celé generace. A nás dneska zajímá, v jaké roli jste ho měli nejraději vy, který film nebo pohádka s Vladimírem Menčíkem vám vždycky vykouzlí, řekněme, úsměv na tváři.
1: Lukáš napsal dobré ránko.
2: Určitě... Jak ekonomicky je...
1: No. Ano, napsal dobré ránko, určitě ve filmu Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, kde hraje Karla Vodičku. No a nebo pak série filmu Mladé víno, bouzlivé víno tady z jihu Moravy.
0: Pojďme ale do filmu Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách. Tady exceloval samozřejmě Vladimír Menčík, ostatně kde ne, ale tady něco prý pozřel.
3: Člověk!
4: Kolik tam v sobě máte?
3: 2 deci soudruhů, jsem člověk!
4: Prosím vás, po 2 deci!
0: Jo, prostě takový byl Vladimír Menčík. Pojďme vzpomínat, dámy a pánové, dál třeba přes Facebook Rádiejk, dál můžete posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Ptáme se, v jaké roli máte nejraději Vladimíra Menčíka. Já jsem si hned vzpomněl na Bohouše.
1: No, jako těch rolí je tolik, Bohouš taky jedna z ikonických,
0: ale
1: samozřejmě.
0: To prostě miluju, jak tam jí, rozumíš? To by si taky vybíral zrovna z toho ideálního lístka, kdyby si dal toto a teď bych zbaštil toto. Tak rodák z Ivančic a oblíbený vypraveč a herec Vladimír Menčík by dnes oslavil narozeniny. My se ptáme stále, v jaké roli máte nejraději Vladimíra Menčíka. Dejte vědět, děkujeme. No a 12 minut před 7 posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Za chviličku v éteru Cranberries a Dreams.
5: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
6: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pohodička, Just the way you are. Po 7. hodině v páteční ranní jízdě i kapela Krištof a song Na viděnou. Hygienici varují, že s podzimem může na Jižní Moravě přibývat klíšťové encefalitidy. I o tom budou další páteční jihomoravské zprávy s datem 9. října.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
5: Ale tohle vypadá dobře.
4: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
5: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
4: Vypněte obrazovku.
6: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
4: Rezervace na restaurantweek.cz.
7: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnídennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
8: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
9: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
13: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
15: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
0: Hezké páteční ráno, Moravo, minutka, bude 7. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
17: Hygienici varují, že s podzimem může na Jižní Moravě přibývat klíšťové encefalitidy a u brněnského výstaviště vznikne nová stezka pro chodce a cyklisty. Na Jižní Moravě může s příchodem vlhčího podzimního počasí přibývat případů klíšťové encefalitidy. Hygienici letos zatím evidují 32 nakažených, což je méně než v předchozích letech. Nižšímu výskytu podle nich pomohlo horké a suché léto. Teď ale klíšťatům počasí opět přeje. Lidé by proto měli být opatrní při procházkách, houbaření i pobytu v městských parcích. Virus se navíc může přenést už během 10 minut od přisátí klíštěte. Nejúčinnější ochranou proti onemocnění je očkování, které lidem nad 50 let plně hradí zdravotní pojišťovny. Podél Bauerovy ulice v Brně začne ještě v říjnu stavba nové stezky pro pěší a cyklisty. 600 metrů dlouhý úsek naváže na nedávno dokončenou náplavku řeky Svratky. Cyklisté tam dnes často využívají cestu určenou pouze chodcům, protože navazující stezka zatím chybí. Nové propojení tak má předejít nebezpečným situacím mezi pěšími a cyklisty. Stavba vyjde na více než 8,5 milionu korun a hotová by měla být začátkem příštího roku.
16: Rádio Jih.
18: počasí.
0: Bude polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno, později večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty až 18 stupňů Celsia na severu a západě kraje místy kolem 14 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji dnes maximálně 16 stupňů. Minutku po 7 hodině zkontrolujeme ranní teploty. Brno aktuálně 8, Dolní Bojanovice, Bulhary a nebo Jalubí 9 stupňů Celsia.
19: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
18: Rádio Jih. Doprava.
0: Kolona na dálnici D1 sražená, zvěř u Klobouk u Brna. Dobré páteční ráno i za volanty. Na dálnici D1 na 204. kilometru ve směru na Brno havarovala 3 osobní vozidla, blokován je levý jízdní pruh. Kolona má téměř 5 kilometrů, nezapomeňte na Záchranářskou uličku. A připomínáme, mezi Klobouky u Brna a Borkovany srazilo osobní auto lesní zvěř. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou páteční cestu.
18: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Je pátek 9. října a před námi třeba Světový den pošty anebo Den plesnivých sýrů. I don't know.

0: dnešní raní z dobré ráno, Moravo, ano, je tady závěr pracovního týdne. 7 hodin a 8 minut, zdravíme na celou jižní a jihovýchodní Moravu, kam už za chvíličku vyrazí DJ David Guetta a Milky s pohodovkou Just the way you are. No a my dneska v pátek 9. října mrkneme také za zajímavostmi dnešního dne, už jsme to v podstatě nakousli před pár minutkama. Máme tady třeba Světový den pošty, ale u něj neskončíme, budeme pokračovat. U toho Světového dnu pošty ale začneme, protože v době e-mailů, chatů a já nevím, balíkomatů už vlastně klasický papírový dopis s nalepenou známkou mnozí neposílají, no minimálně ne tak v hojném počtu jako kdysi. Ale přece jenom barsiaké složenky nám ještě chodí klasickou poštou. No ale v dějinách pošty najdeme neuvěřitelné kuriozity. Víte třeba, co byl nejbizarnější balík historie? V roce 1913 zavedla americká pošta přepravu velkých zásilek. Pár vynalezavých rodičů okamžitě zjistilo, že poslat balík stojí pár centů, zatímco třeba jízdenka na vlak pro dítě je drahá. A tak svým dětem prostě nalepili poštovní známky na kabát a pošťák je v poštovním vagonu osobně dovezl k babičce. Po roce to úřady museli vydáním přísného zákazu zarazit, protože když nakládali kolikrát kufry a házeli s tím, tak se z těch kufrů ozývaly lidské bytosti. Při Světovém dnu pošty zdravíme vás všechny, ještě jakou tu zásilku doručujete, či na přepážkách s přijímáním nebo odesíláním nejen jich pomáháte. Od Světového dnu pošty se posuneme dál a budeme trošičku gurmánští, protože dnes slavíme i den plesnivých sýrů. Pro někoho možná roční můra, pro gurmány a milovníky vína i tady u nás na jižní Moravě doslova nebíčko v papuli. Věděli jste ale, jak tato delikatesa vlastně vznikla? Ano, tušíte správně, jako většina geniálních věcí čistou náhodou. Podle legendy pásl mladý francouzský pastýř v ovce u vesnice Roquefort. V chladné jeskyni si pak chtěl ke svačině o pauze dopřát chleba s ovčím sýrem, když tom kolem prošla krásná dívka. No a to jde jídlo bokem. Pastevec nechal jídlo jídlem a běžel za ní. K jeskyni se vrátil až za několik týdnů. Nevím, co do té doby s tou kočkou dělal, ale prostě se do té jeskyně vrátil až za několik týdnů. Chleba i sýr byly prorostlé modrozelenou plísní. Klučina měl ale takový hlad, že sýr ochutnal a zjistil, že chutná naprosto fantasticky. Tak vznikl slavný sýr. No a v pátek 9. října pak patří také Světovému dni vajec. U jídla zůstáváme. Ať si ráno neumíte představit bez poctivých míchaných vajíček na másle, volské oka nebo vajíčko na tvrdo, máme pro vás dost možná překvapivý fakt. Slepičí skořápka je totiž jeden z nejdokonalejších architektonických zázraků přírody. Když postavíte syrové vejce svisle, to znamená špičkou nahoru, jeho klemba dokáže bez prasknutí unést váhu přes 4 kilogramy. Pokud rozestavíte 4 vejce do čtverce, do klasických kalíšků, opatrně na ně můžete položit prkénko a postavit na ně váhu dospělého člověka. Unesou to všechno díky rozložení tlaku bez jediného křupnutí. To je zajímavé, co? A přitom kolikrát, když to člověk veze z obchodu a vytahuje stašky a dává to do ledničky, tak stačí jenom ťukanec a už je vajíčko na zemi. Tak pokud zrovna teď snídáte a máte tam i nějaké vajíčka, vězte, že tady máme Světový den vajec, možná si k tomu dopřáváte i plesnivého sýra, tak tady máme den plesnivých sýrů a máme tady také Světový den pošty. To všechno jsme probrali v páteční ranní jízdě, teď ale v 7 hodin a téměř 12 minut zase hity pro dobrou náladu. Milky, Just the way you are.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční ranní jízdě Krištof na viděnou. No a teď na viděnou doslova do písmene s Batmanem, ale ne tím filmovým.
1: Je to tak, je to sice příběh jako vystřižený ze superhrdinského filmu, ale on se, dámy a pánové, prostě ve skutečnosti stál. Jak se to všechno seběhlo? V Anglii se totiž Batman vydal pronásledovat zloděje, který jeho kamošce ukradl kabelku. Za maskou slavného hrdiny se skrýval 25-letý Pitsmoch Sonny Mason. Ten vyrazil s přáteli na narozeninovou oslavu v superhrdinských kostýmech a on si právě vybral právě Batmana. Jenže když čekali před barem, jeden muž jejich kamarádce kabelku vytrhl a začal zdrhat. Batman neváhal ani na vteřinku, okamžitě se za ním rozběhl, no a do akce se zapojili posléze i další superhrdinové, kteří mezi tím přivolali i policii. Zloděj nakonec kabelku zahodil na vysokou zeď, kam ale Batman bez svých filmových vychytávek nedosáhl. Prostě v reálu to bylo složitější, než by to bylo ve filmu. Naštěstí ho kamarádi vysadili nahoru a kabelka se tak vrátila majitelce, dokonce i s celým obsahem, díky tomu, že se za ním vydal doopravdy ještě včas a skoro ho doběhl. Tím pádem ten někdo raději zahodil tu kabelku, než by měl možná dostat nakládačku pořádnou. Sám človíček říká, že žádným hrdinou není, normálně pracuje v kavárně a prostě když kamošce někdo vytrhl kabelku a ukradl, no tak prostě utíkal za ním a vlastně v ten daný moment, že si ani nebyl vědom toho, že má na sobě batmanský kostým. Já myslím, že ale jako co čert nechtěl, jako když už se to mělo stát, tak když na sobě měl tu masku toho Batmana, tak to bylo takové jako pro ten daný okamžik jako více než vypovídající.
0: No to zcela určitě, tam už chyběl jenom Iron Man, potom ještě Spider-Man, já nevím kdo všechno. No klobouk dolů a je super, že mnohým ještě není lhostejná situace, když někdo prostě někomu něco udělá, ukradne.
1: Někomu jinému, jasně.
0: Parádička. Tak a 20 minut po 7 hodině zpátky k hitům pro dobrou náladu, na chviličku do let 80. připraven Rick Astley a Never Gonna Give You Up.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

už je to tak, dneska o poznání chladněji oproti předchozímu dnu, ale zase si máme podle meteorologů více užívat sluníčka. A užívat si budeme i hitu pro dobrou náladu z páteční ranní jízdy za chvíličku Geta Martin a jejich společný projekt Dangerous.

0: nabídne hned neuvěřitelných 24 skladeb a mezi hosty na té desce najdeme opravdu nečekaná jména. Největším překvapením je rozhodně kapela Kiss. No a po půl osmé v ranní jízdě taky Kočky z Cat's Eye. Všem nejenom hudbou je člověk živ, a tak už za chvíličku nabídeme taky krátké páteční jihomoravské zprávy zatem 9.10.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 tisíc korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
4: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
5: Zbrojováci, Šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
0: Dobré páteční ráno, Moravu, je půl osmé.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Dnes ve 2 hodiny odpoledne se otevřou volební místnosti. Lidé budou rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst a obcí. V části republiky se zároveň uskuteční první kolo senátních voleb. Na Jižní Moravě a ve Zlínském kraji se bude o nových senátorech hlasovat například na Znojemsku, Vyškovsku, Zlínsku nebo Uhersko-Hradišťsku. Na Břeclavsku výrazně přibývá hrabošů, kteří ohrožují zemědělské plodiny. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zaznamenali inspektoři na některých polích v okrese více než 4000 aktivních východů z nor na hektar. To je 10x hranice, při které už hraboši způsobují škody.
13: Rádio Jih. Počasí.
14: Aktuálně měříme 8 stupňů v Brně, 9 hlásí Vacenovice, 8 Šlapanice a 10 Hustopeče.
13: Rádio Jih. doprava.
0: I v závěru pracovního týdne, v tom jedeme s vámi, zdravíme na cesty, opatrně na Brněnsku, na příjezdu do Ořechova směrem od Střelic, kde se srazilo osobní auto s nákladním, projíždí se Kyvadlově, počítejte s nárazovým zdržením. V Brně v Řečkovicích na Hradecké ulici ve směru do centra dejte pozor na kufr ležící na silnici. A připomínáme, na D1 na 204. kilometru ve směru na Brno havarovala 3 osobní vozidla, blokovány levý jízdní pruh, kolona má přes 5 kilometrů. Tak pevné nervy, si hem šťastnou páteční cestu.
13: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.

Za pár minut se podíváme také za mříže, protože z policejní cely utekl jeden chlapík za necelou minutu a nepotřeboval k tomu žádné nářadí ani pomoc zvenčí. Stačilo mu něco, co by vás nejspíš vůbec nenapadlo. Jak se mu to povedlo, dozvíte se od ranní jízdy Rádia Jih.

0: albu nabídne hned 24 skladeb. A mezi hosty, jak už jsme také prozradili, najdeme opravdu nečekaná jména. Desku otevírá dokonce i kapela Kiss. Tak se máme rozhodně na co těšit. Teď už ale, dámy a pánové, do světa z úplně jiné strany, protože zase bychom mohli říct, že toto je v podstatě takový příběh jako z pera hollywoodských scénáristů. V Brazílii se jednomu zadrženému podařilo dostat z policejní celý způsobem, na kterým zůstává rozum stát. Protáhl se totiž malým otvorem, kterým policisté podávají vězňům jídlo. A představte si, celému to zabralo necelou minutu, ještě si pak skrz mříže vytáhl boty a byl pryč. Na svobodě dlouho ale nepobyl, protože policisté ho znovu chytli a vrátili za mříže. Samozřejmě už tentokrát je do úplně jiné cely. Jestli je toto pravda, že se dostal ven přes tu malinkou škvíru, tak musím uznat, šikula, hotová hadí žena, nevím, jestli mu dávali málo jídla, on se chtěl někam najít nebo něco, ale toto je až neuvěřitelné.
1: No nějaký otesánek tu evidentně teda nebyl.
0: No jako, u nás by asi neuspěli kluci někteří, kteří tam sedí.
1: No to asi určitě ne, jako to musel být teda hodně, řekněme, štíhlý člověk, který opravdu možná trpěl chudák hlady nebo co. Věc, která se podle mě povede jednomu z tisíce a jemu se zrovna povedla, tak o tom hezky informujeme, no. Jako no zajímavé to je určitě.
0: Myslím si, že potom to, jestli to je fakt jakože pravda, tak to obletí samozřejmě celý svět. A myslím si, že mnohé věznice a nebo policejní cely se vůči tomu nějakým způsobem postaví a nevím, jestli do toho navaří prostě ještě nějakou mezitrubku nebo něco.
1: Že pozor na štíhlíky.
2: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz. V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
3: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
4: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopíjat do petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Klasika Depešáci, Enjoy the Silence, už co 9 Pokáč a Ignor. No a v pátek 9. října zpátky k rannímu tématu. Jak už jsme připomněli, dneska vzpomínáme na narození jednoho z nejoblíbenějších českých herců a bavičů, Vladimíra Menšíka. Rodák z jihomoravských Ivančic se narodil 9. října roku 1929 a dneska by tak oslavil 97. narozeniny. Ať už hrál ve filmech, pohádkách nebo jen vyprávěl své historky, dokázal rozesmát celé generace. A dnes nás zajímá, v jaké roli jste ho měli nejraději vy. Který film nebo pohádka s Vladimírem Menšíkem vám vždycky vykouzlí úsměv na tváři?
1: Hana napsala, já jsem ho měla moc ráda všude. Silvestrovské povídání, bývala pohoda a záruka smíchu a vlastně to stejné bych mohla říct o jakémkoliv snímku s ním.
0: Co Irena, ta píše na Facebooku 3 oříšky pro Popelku a nebo snímek, což takhle dát si špenát. Tak si ho pojďme připomenout, když byl jako malinký klučina.
2: Ach ty děti, idiote, za pár dní země bude normální mužský.
3: No ovšem.
2: Podívej na sebe.
3: Samozřejmě. Vždyť už mutuješ.
2: Vypadni chcípáku, nebo ti mám rozmlátit kokos.
4: Jarno!
2: Kryj se!
1: Vypadni chcípáku.
0: V takové roli jsme ho mohli zažít ve filmu Což takhle dát si špenát.
1: Lukáš napsal jednoznačně v doktoru Mráčkovi a nejradši mám scénu, jak doktora přesvědčuje, že useknutá noha jenom škrábnutí a povrchové zranění. Akce to Heřmánek.
0: V jaké roli máte nejraději Vladimíra Menšíka? Ptáme se v pátečním ranním tématu. Odpovídat můžete přes Facebook rádia jich na linku 606-703-889. Můžete i po 8. hodině posílat vaše SMSky a WhatsApp zprávy, protože právě po 8. hodině další vaše komenty do éteru dodáme. Teď je 7 hodin a 50 minut, před námi slibovaný pokáč.
5: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
6: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou.

0: Pátek 9.10. dodáme čerstvé jihomoravské zprávy. Hraboši se přemnožejí. Hrozí na Břeclavsku nějaké škody na úrodě? Tak na tuto otázku odpoví právě páteční jihomoravské zprávy rádia jejich a taky prozradí, jak dnes bude, neboť máme pro vás připravenou předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned 518 359 730.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu. Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Je přesně 8 hodin, přejeme hezké páteční jítro.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Dnes začínají komunální a senátní volby a hraboši se přemnožují. Na Břeclavsku hrozí škody na úrodě. Dnes ve 2 hodiny odpoledne se otevřou volební místnosti. Lidé budou rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst a obcí. V části republiky se zároveň uskuteční první kolo senátních voleb. Na Jižní Moravě a ve Zlínském kraji se bude o nových senátorech hlasovat například na Znojemsku, Vyškovsku, Zlínsku nebo Uhersko-Hradišťsku. Volit můžete dnes do 10 hodin večera, v sobotu od 8 ráno do 2 odpoledne. Sebou potřebujete občanský průkaz, případně elektronický doklad v mobilu nebo cestovní pas. Na Břeclavsku výrazně přibývá hrabošů, kteří ohrožují zemědělské plodiny. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zaznamenali inspektoři na některých polích v okrese více než 4000 aktivních východů z nor na hektar. To je desetinásobek hranice, při které už hraboši způsobují škody. Riziko je vysoké také na Znojemsku. Hlodavci ohrožují především porosty řepky a obilnin. Zemědělci proto častěji sahají po přípravcích na jejich hubení. Nejvíce plánovaných zásahů v celém Česku hlásí právě Jihomoravský kraj.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Pátek bude polojasný až jasný, odpoledne místy přechodně až oblačný. Později večer očekávají meteorologové od severozápadu postupně přibývání další oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty až 18 stupňů Celsia na severu a západě kraje místy kolem 14 stupňů. Ve Zlínském kraji odpolední maxima dosáhnou na 16 stupňů. Aktuálně 2 minutky po 8 hodině, Šlapanice 8, Vrbice 9, Hodonín a Radiov po 10 stupních Celsia.
4: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: I v závěru pracovního týdne se toho celkem dost děje. Na silnicích, tak tam míříme v Brně v opuštěné ulici za železničním viaduktem směrem na Pisárky. Narazilo nákladní auto do mostu. Částečně blokuje jízdní pruh, očekávejte kolonu a zdržení. V Brně zůstáváme ve Štyřicích v ulici Vinohrady. Blokuje jízdní pruh nehoda 2 osobních aut, počítejte se silným provozem. A připomínáme na Brněnsku na příjezdu do Ořechova směrem od Střelice srazilo osobní auto s nákladním. Tady se projíždí kývadlově. Opatrně si hem šťastnou páteční.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A milovníci rychlých aut z Bystře, to je brněnský Masarykův okruh, chystá hned 2 víkendy plné borácejících motorů, adrenalinu a pořádné automobilové podívané. Už tento víkend tam padne dokonce i zajímavý rekord. Více za chviličku. Teď gala.

0: Vypadá to, že si dneska sluníčka užijeme. Ano, teploty oproti předchozím dnům o něco nižší, ale na mnoha místech obloha modrá, hlavně se sluníčkem v závěru pracovního týdne. No ale za dveřmi víkend a pár jich tady v říjnu ještě budeme mít a budou i zvoní benzínu, tedy budete-li chtít. Dva říjnové víkendy nabité automobilovým programem nabídne kalendář Creditas Autodromu Brno. Už tento víkend 10. a 11. října přivítá mezinárodní mistrovství závodu automobilů do vrchu 2026 a to s rekordním počtem přihlášených vozů. O týden později, v sobotu 17. října, se uskuteční velmi oblíbená Tuning Show Brno, která propojí tuning, driftování, závodění i jízdy veřejnosti na okruhu. Tak v případě, že jste milovníci rychlých aut, máte rádi vůni benzínu, nadcházející víkendy máte o programu rozhodně jasno.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Say low. Yeah,

0: britsko-norský hudebník, producent a DJ Walker a jeho Faded. 8 hodin a 17 minut, za chviličku Tom Cruise a dokola. A v podstatě do kolečka dokola se řeší třeba i nějaká ta dovolená. Ano, i teď na podzim i tací jsou mezi námi. Tací, kteří mají takové štěstíčko, že už mohou plánovat dovolenku na příští rok.
1: Ano, já tu mám důkaz toho, že Češi prostě milují dovolené. Léto je sice sotva za námi, ale řada Čechů už má jasno, kde bude trávit hned už příští prázdniny. Cestovky naplno prodávají zájezdy na léto roku 2027 a dle všeho je zájem už teď mimořádný. Dovolenou s téměř ročním před stihem si vybírají prý hlavně lidé, kteří přesně vědí, kam chtějí vyrazit a v jakém hotelu se ubytovat a jaké služby prý jakoby požadují. Čím větší rodina nebo parta přátel, tím dříve je podle cestovek dobré rezervovat, protože a jednoduše pak už nemusí zbýt místo. Kdo totiž čeká na poslední chvíli, nemusí už sehnat třeba větší rodinný pokoj nebo odlet z nejbližšího letiště. Navíc First Minute nabídky slibují slevy až 50%, a jak už se dříve říkalo, a to se vyplatí. Kam to Čechy příští léto prý nejvíc táhne dle statistik cestovek? Podle dosavadních rezervací už cestovek vede Turecko, následované Egyptem a Řeckem. A právě Řecko navíc rozšiřuje svou nabídku ostrov Lesbos, který láká na krásné pláže, termální prameny i skamenělý les. No tak jde vidět, že opravdu Češi mají po létu už jasno, chtějí vyrazit další léto zase někam. No a jsou si vědomi toho, že to místo, které se jim tolik líbilo, by třeba nemuselo být za ten rok, a tak to už raději rok dopředu pokují. Na druhou stranu, proč ne?
2: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Z horodinského studia Raní z Dirádek na celou Jiží a jihovýchodní Moravu, co nevidět, vyrazí zpěvačka a herečka Cher. Taktéž je Olivia Rodrigo. A věřím, že potěšíme i všechny příznivce kapely Desmod. Ještě předtím v pátek 9.10. v Hradní jízdě Rádech krátké jihomoravské zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
3: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hru.

0: hnutí?
1: Všechno! Zachraňte nás!
0: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju!
0: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCar.cz.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Hezké páteční ráno, Moravo, ještě minutka a bude 8:30.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Na jižní Moravě může s příchodem vlhčího podzimního počasí přibývat případů klíšťové encefalitidy. Hygienici letos zatím evidují 32 nakažených, což je méně než v předchozích letech. Nižšímu výskytu podle nich pomohlo horké a suché léto. Teď ale klíšťatům počasí opět přeje. Podél Bauerovy ulice v Brně začne ještě v říjnu stavba nové stezky pro pěší a cyklisty. 600 metrů dlouhý úsek naváže na nedávno dokončenou náplavku u řeky Svratky.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Aktuálně měříme 8 stupňů v Kyjově a v Sokolnici a také v Miloticích a Moravský Žižkov hlásí 9.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Znovu taky na cesty míříme na dálnici D1 a do Brna. Na D1 na 171. kilometru ve směru na Brno došlo k nehodě dodávky s vlekem, která skončila na boku. Neprůjezdné jsou dva jízdní pruhy, provoz je veden odstavným pruhem, počítejte s tvorbou dlouhých kolon. D1 171. kilometr ve směru na Brno. A v Brně v opuštěné ulici za železničním viaduktem směrem na Pisárky, jak už od nás víte, narazilo nákladní auto do mostu. Částečně blokuje jízdní pruh, i tady očekávejte kolonu a zdržení. Pevné nervy, sihem šťastnou páteční cestu.
8: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
7: V našem dnešním ranním tématu vzpomínáme na jednoho z nejoblíbenějších českých herců a právě jemu bude patřit i náš pohled do filmové historie. Zazpomínáme na chlapíka, který dokázal rozesmát celé generace diváků a jehož vypravěcké umění bylo naprosto jedinečné. Tečer!

0: zpěvačka, herečka Olivia Rodrigo v páteční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Čas 8.37. Čas, abychom v pátek 9. října pohlédli tentokrát do filmové historie, protože dnešní pohled do filmové historie bude neobyčejně úžasný, fantastický. Věnujeme ho totiž jen jedné osobnosti, takže i exkluzivní. A ta osobnost by právě dnes 9. října oslavila další narosky. A jak už nejspíše víte z našeho ranního tématu, jde o oblíbeného herce a vypraveče rodáka z našich jihomoravských Ivančic, Vladimíra Menšíka. 9. října roku 1929 se tedy narodil člověk, který se stal synonymem pro ryzí moravskou živelnost, nefalšovaný humor a neuvěřitelnou lidskost. Dnes se z něj stal národem milovaný herec, vystudoval brněnskou strojní průmyslovku a chvíli dokonce pracoval v brněnských strojírnách. Jeho přirozeným revírem byly ale hospody, vinárny, divadelní prkna a bavící se společnost lidí. Menšík nebyl bavič, který by si psal vtipy do sešitu a učil se pointy na paměť. On jimi žil, on jimi dýchal a dokázal proměnit i obyčejnou cestu vlakem z Brna do Prahy v grotesku, u které smíchy slzely celé vagóny.
1: Já si myslím, že právě ten, jak přijde k tomu stolitýmu dědečkovi a pojde dědečku, co jste dělal, že jste se žil takového vysokého věku, on povídá, chce to sebe kázeň a životosprávu, mlíko, zeleninu, včas spát, později vstávat, chodit na procházky, jak tak povídají, tak nejenom z vedlejší místnosti, šílený rachota, pať co to tam je, opa. To je můj starší bratr. Vypadá, kolik mu je? Opa. 115, ale tam ani nechoďte, to je furt ožralej.
0: Lidé ho vnímali jako neskrotnou sopku energie. Málo kdo ale tušil, že v zákulisí sváděl krutý boj s těžkým astmatem. Na natáčení velmi často přijížděl přímo z nemocnice a v šatně ležel třeba i na kapačkách. Jakmile se však rozsvítilo červené světlo na kameře, nahodil odzbrojující úsměv a svou bolest přetavil v čistou radost pro diváky.
2: A náš tatínek vždycky říkával, všichni lidi by měli být tlustý, protože tlustí lidi nezávidějí. Tlustí lidi jsou veselí, jsou klidní, protože mají dobře obalený nervy tukem. Nestarají se o druhý, protože od božího rána mají do starosti sami ze sebou.
0: Ať už exceloval v dramatických rolích, ve filmech Všichni dobří rodáci či Ikarův pád, nebo bavil generace jako venkovský dobrák v Kalupářích či v pohádce Tři oříšky pro Popelku, jeho největší silou zůstalo nefalšované vypravěčství. Historky o mamince, tatínkovi, ivančických sousedech a moravském víně nestárnou ani po desítkách let. Vladimír Menšík byl důkazem toho, že opravdový humor nepotřebuje vulgárnost ani cynismus. Stačí obrovské srdce, pozorovací i naslouchací talent a láska k lidem. Dnes by tento ivančický patriot oslavil narozeniny a my na něj s úspěvem a hrdostí vzpomínáme. A budeme i za pár minut v ranním tématu.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: celé dnešní ráno jsme tady měli ranní téma. Tady jsme se, v jaké roli máte nejraději Vladimíra Menšíka. Připomenuli jsme si ho i ve filmové historii. A teď se podíváme v závěru páteční ranní zdy rádia ještě na některé vaše komenty.
1: Andrea napsala: krásné dopoledne, pán Menšík byl všude skvělý a kor s kombinací s paní Bohdalovou, ty jeho scénky silvestrovské jsou k nezapomenutí. A ve všech rolích byl skvělý, hlavně v komediích byl to prostě pan herec a ti už se dnes nerodí, stejně tak jak pan Verich, taky byl jen jeden a jelikož hráli srdcem a ne jak teď všichni pro prachy, tak dříve ti herci, to jim tu roli, co hráli, každý věřil. Teď je to fraška jen špatných herců, protože už nehrají srdcem.
0: No, zajímavá rozborka. Na stranu druhou nutno podotknout, že když se podíváme na některé pořady, které jsou o humoru, tak se nedivíme různým televizním stanicím, ať už veřejnoprávním, nebo těm soukromým, že stále šmirglují do kolečka právě tady ty staré. Protože dneska ten humor už prostě nejde to udělat takový, jak byl dřív.
1: Teď je to úplná tragédie, samozřejmě.
0: Tak zas. Nemůžeme to všechno házet do jednoho pytle, kolego.
1: Že tak se mě neptej.
0: Já jsem se tě neptal, já jsem to takhle jenom říkal. A co Jarmila? Byl úžasný vždy ve všech filmech a silvestrovských pořadech. To se už dnes opravdu nevidí. Byl jedinečný, nezapomenutelný, krásný den všem. Jarmilko, i vám, souhlasíme s váma, podepisujeme, potrhujeme. Byl jedinečný, nezapomenutelný, jsme velmi rádi, že jsme na něho mohli tímto způsobem zaspomínat. A podíváme se ještě na jednu jeho, nechci říct, že zásadní roli, ale rozhodně na roli, která desetiletí baví.
2: Školi, jaký vybírání, já jim všecko. Tak roštěnku. Co tak roštěnku? Ale hlavně rychle, protože já mám hlad jako Bernardín.
3: Prosím?
2: Prosím? Ne, nic, povídám, že mám hlad jako Bernardín.
3: To je snad nesmysl.
2: Jak to? Přece nechcete tvrdit, že vy víte, jaký já mám hlad?
3: No to nevím, ale za to vím, jaký hlad má Bernardín.
2: No a právě takovej hlad, pane, mám já.
3: No, jste host, že? Ten má pravdu.
2: Děkuju vám.
3: I když je to blbost.
2: Počkejte, co jste to řekl?
3: Ale směju se.
2: No ne, vy jste se nesmál, vy jste řekl blbost, já to dobře slyšel, to byste za chvilku taky o mě mohl říct, že jsem blbec, ne?
3: No počkejte, vážený pane, uklidněte se, vy zřejmě nevíte, s kým mluvíte, to já bych si nikdy vůči hostu nedovolil. Víte, počkejte, pane, já jsem byl 15 let v Anglii, já vládám 3 jazyky, já jsem učil šlechtický rodiny stohničení.
2: A co má být 3 jazyky? To já viděl v cirku se vosla, který odčítal, pane.
0: Tak nevím, jak vy, ale potom, co pan Menší říká, že má hlad jak Bernardýr, mě trošku zaskručilo v žaludku. Co i vám?
4: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: brněnského výstaviště vznikne nová stezka pro chodce i cyklisty. Podrobnosti dodají páteční jihomoravské zprávy s datem 9.10.
1: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte

0: Pink.com.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu za 78,90 pouze v pátek nebo Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
6: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
7: Hezký pátek, za minutu bude 9. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Hygienici varují, že s podzimem může na jižní Moravě přibývat klíšťové encefalitidy a u brněnského výstaviště vznikne nová stezka pro chodce a cyklisty. Na jižní Moravě může s příchodem vlhčího podzimního počasí přibývat případů klíšťové encefalitidy. Hygienici letos zatím evidují 32 nakažených, to je méně než v předchozích letech. Nižšímu výskytu podle nich pomohlo horké a suché léto. Teď ale klíšťatům počasí opět přeje. Lidé by proto měli být opatrní při procházkách, houbaření i pobytu v městských parcích. Podél Bauerovy ulice v Brně začne ještě v říjnu stavba nové stezky pro pěší a cyklisty. 600 metrů dlouhý úsek naváže na nedávno dokončenou náplavku řeky Svratky. Cyklisté tam dnes často využívají. Užívají cestu určenou pouze chodcům, protože navazující stezka zatím chybí. Nové propojení tak má předejít nebezpečným situacím mezi pěšími a cyklisty. Stavba vyjde na více než 8,5 milionu korun a hotová by měla být začátkem příštího roku.
8: Rádio Jih, počasí.
7: Dneska bude sice chladněji oproti dnům předchozím, ale zase si podle meteorologů užijeme více sluníčka, protože v závěru pracovního týdne bude vesměs polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno, později večer začne od severozápadu postupně přibývat další oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty až 18 stupňů Celsia, na severu a západě kraje místy kolem 14 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 16, na Valašsku místy jen kolem 12 stupňů. A ještě aktuální teploty, Šakvice, Bučovice 8, Mutěnice 9, Hodonín aktuálně 11 stupňů Celsia.
6: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Se zdržením, tedy kolonou, musíme i nadále počítat na dálnici D1 za sjezdem na Lesní Hluboké na 171. kilometru, jak už od nás víte, směrem od Jihlavy na Brno. Havarovala dodávka s vlekem, dálnice je průjezdná odstavným pruhem, dodávka leží totiž po nehodě převrácena na boku. Kolona v tuto chvíli něco přes 3 kilometry. Tak pevné nervy si hem šťastnou páteční cestu.

0: 7,5 minuty po 9. Kid Laroi, Justin Bieber a Stay. My zůstáváme u muziky, u hitu pro dobrou náladu, za chvečku Evča Farná. Ta je tvárná, ale netvárný už je Vojta, kterého zdravíme. Ahoj.
1: Ahoj, to je od tebe hezké, takové přivítání, vždycky speciální.
0: Nevím, jestli to bylo hezké, ale dobře. Jsem rád, že tě to potěšilo. My na jihu Moravy máme jistě celou řadu úspěšných zahrádkářů, kteří by se jistě mohli pyšnit, pochlubit nějakou tou krásnou květinou nebo plodinou. To je bez debat. My ale za pár minut zamíříme na Vysočinu, kde vypěstovali dýni, která rostla doslova před očima. Za jediný den dokázala přibrat až 10 kilo a její pěstitel pro ní obětoval prakticky celé léto. Jak velká nakonec vyrostla a co z ní teď bude, to všechno prozradíme tady na jihu po 9. hodině.
1: 10 kilo za den? Já jsem chtěl říct, že to může být tak jako maximum, co to doroste. Já nejsem teda zahrádkář, o tom žádná, ale představím si běžnou dýni někde v regále. No to a právě jako už 10 kilo mi přijde
0: to
1: hodně.
0: To právě není běžná dýně.
1: Je takhle. To je nějaká speciální
0: proto
1: česká.
0: O tom tady hovoříme.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nice Avenue na rádiu X zákličku Rosí. Teď ale v pátek 9. října doslova do písmene českému rekordu. Představte si, že si na zahradě vypěstujete dýni, která váží skoro 300 kilo.
1: Takový drobeček normálně z truhlíku, že jo?
0: Je to tak. Jako divil jsem se, protože když jsem si letos byl pro jádra, abych si něco mohl upéct.
2: Nevyrostlo vůbec nic.
0: Když jsem viděl prostě ty malinké, jako to byl v podstatě, já nevím, hazenkářský balón, jako jo. To nebylo nic. A tady najednou 300 kilová dýňa. No ale
1: to člověka to... možná až naštve, že? Ne, že bych ti chtěl něco podsouvat.
0: Ne, víš co,
1: ale...
0: prostě víme, že nebyla voda, jo? Že prostě to počasí nepřálo a o to víc se tady tento chlapík musel snažit, aby mu ta 300 kilová dýňa vyrostla. Mimochodem podařilo se to Zdeňkovi Bulíčkovi z Vysočiny a ten teď drží nový český rekord. Rozhodně to nebylo zadarmo. Na jaře dýni dokonce vyhříval půdu topným kabelem, jo, až tak. V létě jí dopřával přes 200 litrů vody denně a chodili kontrolovat ráno, v poledne i večer. Vyplatilo se evidentně. V době největšího růstu přibírala až 10 kilo za den. Jako on se na ní šel ráno podívat a když došel večer, tak si říká, to není ona, to je něco jinačího. Měla prostě o 10 kilo víc. Nakonec se ručička váhy zastavila na 296 kilogramech a zatímco dřív jim na místní soutěži stačila obyčejná váha, letos už museli povolat těžkou techniku. Otázka je...
1: jakou nájezdovou plošinu pro kamiony?
0: Asi tak, skovošel tu tam, dovezli váhu. No a co s takovou dyní?
1: No to je podle mě jako na jídlo třeba na celý týden pro rodinu, ne?
0: Polévka prý pro celou vesnici z ní nebude. Pěstitel totiž moc, pěstiteli moc nechutná. On to prostě dělal jenom za tím rekordem, takže si na ní nakonec pochutnají domácí zvířata. Ještě předtím ji ale v sobotu ukáže celému národu v Třebíči. Tak kdybyste náhodou měli cestu, můžete vidět tu 300 kilovou dýni. Pevně věřím, že i tady na jihu Moravy mnozí z vás by se s čím dokázali a mohli pochlubit. Já bych se ale pochlubil chlapíkem, kamarádem toho pěstitele, protože když se ho ptali, co na to říkáte, že to tak jako rostlo před očima, tak on s humorem, to je přesně jak moje manželka, taky mě tak nějak vyrostla před očima.
1: Dobře. Jako ta tvoje taky? Na
0: myslím,
1: se to vztahuje,
0: myslím,
1: nebo...
0: že, myslím, že ten chlapík je týden bez večeře a bez oběda. No ale tak jako
1: ani dýně ho nezachrání.
0: Úspěch to rozhodně je, nový český rekord, ale že bychom na těch zahrádkách dávali topné kabely, abychom vyřívali tu dýni a 200 litrů k tomu dávali dnes a denně.
1: Každý má nějaký koníček, já to respektuju, mě uschne i kaktus, taková dýně jako klobouk dole.
0: Chci jenom říct, že my jsme se mnozí rozhodovali, kam tu kapičku té vody dáš, která že rostlinka, který že strom si to letos ten v létě při 40 jako zaslouží. A on dával 200 litrů denně jedné jediné dýni. Ale tak má rekord, my mu samozřejmě blahopřejeme.
3: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: krátké povídání. Známe to, příznaky stárnutí jsou různé.
1: Někdo proč se díváš na mě?
0: No, počkej, dojdem k tomu. Někdo už není tak rychlý při běhu, jiného přestávají bavit koníčky a další, a to jsem právě u tebe, další někdy zapomíná. Každopádně stárnutí a problémy s ním spojené mohou zpomalit domácí mazlíčci. Kteří a jak je to vlastně možné, o tom si povíme už za několik málo minut.
2: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
3: Podzim v Hodoníně láká ven? Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
2: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme výběr.
9: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
8: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo M-ko ovesná kaše za 12,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105.

0: 9:40, Temper City, za chviličku Bastille, anebo si já, Sean Paul. Myslím si, že v závěru pracovního týdne už mnozí mají právo na to říct, ježiš, tak jsem zase trochu zestárl, v tom smyslu, že prostě v pátek už člověk má před tím víkendem o trošičku více vybité baterie.
1: Co si budem, je to prostě nejoblíbenější den v týdnu pro drtivou většinu lidí. Každopádně, když člověk bydlí sám, pejsek, kočka nebo jiný domácí mazlíček nemusí být jenom příjemná společnost. Podle britské studie můžou mít dobrý vliv na to, že některé schopnosti člověka stárnou pomaleji. Vědci sledovali téměř 8 000 lidí, pravda, nad 50 let, a u těch, kteří žili sami, ale zároveň měli zvířátko, se pomaleji zhoršovala slovní paměť a plynulost řeči. Tedy třeba schopnost vybavit si slova nebo rychle něco vyjmenovávat. Zajímavé je, že u lidí, kteří se někým bydleli, se podobný rozdíl neukázal, takže se šlo opravdu porovnat, zda člověk bydlel sám s mazlíčkem nebo sám jako na tuty sám. V českém prostředí to může být taky docela zajímavé téma, protože podle sčítání žije samo skoro 30% lidí starších 60 let, ale pozor, je pravda, že když si člověk pořídí pejska, tím si automaticky paměť neochrání. Musí s ním zkrátka komunikovat a přijmout ho jako dalšího člena rodiny, což je často běžná praxe, jako takovou společnost právě pro člověka, který žije sám. A právě tehdy může mít domácí mazlíček, prakticky jakýkoliv, ať už hafan, kočka, papoušek nebo třeba křeček, dobrý vliv na nestárnutí našeho mozku. A ono ve finále nemusí to vlastně být jenom pro tebe, Luky, pro tu starší generaci. Zkrátka, každý, kdo nemá lidskou společnost doma, tak tu zvířecí může využít ve finále k tomu, aby nehloupnul.
0: No proto takové malé zoo mám doma. I mrvére.
1: To by chybí, myslím, už jenom žirafa, ne? Abys to měl komplet. Tam se hrabe nějaká expozice karibuny ze Zlína.
0: Je tam toho ještě víc, co tam chybí, ale zase jako zcela upřímně si řekněme, že to nejsou žádní plišáci, že to prostě potřebuje nějakou tu péči, potřebuje to prostě...
1: A vykládáš si s nima?
0: Ježišmarja.
1: Takže děláš tady tu prevenci jako stárnutí, protože zrovna u nás, kteří se živíme hlasem, tak je to docela důležitá věc, jako umět něco vyjmenovat.
0: Bavím, kolikrát se ptám, proč jsi udělala toto, proč jsi udělal to, proč to.
1: A on se na tebe dívá, vrtí ocasem a ukazuje na misku, jako že chce jíst.
0: Přesně tak. Mimochodem, když už snakousel to téma jakože stárnutí, proto jsem taky hovořil v závěru pracovního týdne o těch jako vybitých baterkách, tak před časem, když jsem měl narozky, jsem dostal pěkné přání. Hej, dávej na sebe pozor, náhradní díly pro starší modely se těžko zhánějí.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Za

0: Rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra. Skonto
1: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCar.cz.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kouzavku dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit, a poučen historii lidského rodu bez pomoci

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Je pátek, k tomu skoro 10 hodin a my se pojďme podívat na to, co si o dalších minutách myslí náš playlist. Na startu té další 60 minutovky z něj vypadne třeba Natasha Bedingfield Unwritten. Přidají se taky Bibi Rexa s Davidem Guettou Sad Girls. A o tom, že se Slováky zase tak rozdílní nejsme, zapějí činasky. Víme také, co je nového v našem regionu a povíme vám to v jihomoravských zprávách Rádia Jih. Počkejte si na ně, protože se dozvíte nejenom to, jak o víkendu pojedou autobusy mezi Vnorovy a Veselým nad Moravou po objížďce.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
5: Ale tohle vypadá dobře.
4: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
5: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
4: Vypněte obrazovku.
6: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
4: Rezervace na restaurantvík.cz.
7: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
0: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Je minuta po 10. hodině, mockrát díky, že jste síhem.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: O víkendu pojedou autobusy mezi Vnorovy a Veselým nad Moravou po objížďce a svářeč přiznal chybu při požáru školy ve Zlíně, hrozí mu 8 let vězení. Cestující na Veselsku musí o víkendu počítat se změnami autobusové dopravy. Linky 910 a 911 pojedou od sobotní 7:30 raní do nedělní 4:30 odpolední po objízdné trase přes Zarazice a průmyslový areál bývalých železáren. Vynechají přitom 3 zastávky ve Veselí nad Moravou, konkrétně Zarazice restaurace, Náklí a Lány sídliště. Zastávka Zarazice Crhonkova se dočasně přesune z hlavní silnice přímo do Crhonkovy ulice, přibližně o 70 metrů dál. Od pondělí už by měly autobusy jezdit po svých obvyklých trasách. Svářeč obžalovaný z loňského požáru střechy školy na zlínském sídlišti Jižní Svahy přiznal u soudu porušení bezpečnostních předpisů. Po práci s hořákem totiž zajistil požární dohled jen na 2 hodiny místo povinných 8. Při následném požáru museli záchranáři evakuovat 100 lidí a škoda podle obžaloby dosáhla téměř 15 milionů korun. Muž svého jednání lituje, výši škody ale zpochybňuje a za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení.
1: Počasí.
0: Jak to s námi dnes vidí meteorologové, na jižní a jihovýchodní Moravě má být odpoledne polojasno až jasno, později přechodně i oblačno. V jihomoravském kraji teploměry přes den ukáží maximálně 18 stupňů, Zlínský kraj při nejlepším naměří 16. A právě teď, tedy necelé 3 minutky po 10. platí, že v Kyjově, Vlkoši a Těšanech měříte 10 stupňů, 11. hlásí Velké Bílovice.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai. Rádio Jih. Doprava.
0: Také v pátek v tom jedeme s vámi opatrní, buďte za sjezdem z D55. U Babic směrem od Veselí nad Moravou havarovali 2 osobáky a částečně blokují provoz, tak tady počítejte s kratším zdržením. A komplikace je taky na dálnici D1 před sjezdem na Rousínov mezi 219. a 215. kilometrem směrem od Vyškova na Brno. Tady se kvůli omezení vytvořila kolona a právě na 219. kilometru se srazily 2 osobáky. Tohle zdržení má podle předpokladu narůstat, tak pokud můžete, zvolte nějakou jinou objízdnou trasu. Na jihu teď jdeme už k dalším hitům pro dobrou náladu. Tohle je pecka This Girl, tak hezký pátek, Moravo.

0: Na rádiu jich si udělala zastávku taky Natasha Bedingfield, která nám zahrála pecku Unwritten. A cože to tam pro vás máme dneska dál? Z muziky třeba hitovku Sad Girls, po ní taky slovenský Clean a následně skočíme do Brna. Co tam už zase museli řešit brněnští strážníci? O tom vám na jihu povím do 7 minut a rozhodně si na to počkejte.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 hodin a skoro 18 minut, takový je čas na rádiu Jih v moment, kdy nám doprovod dělá kapela Činasky a kdy zároveň jdeme do Brna. V brněnských Bohunicích totiž skončilo obyčejné venčení psa hodně nepříjemným konfliktem mezi dvěma seniory. Podle strážníků měl 73letý muž nejprve kopnout do hárající fenky, kolem které se pohybovali jeho volně puštění psy. Když se majitel fenky ozval, měl ho druhý muž opakovaně udeřit kovovou částí vodítka do hlavy, srazit na zem a dál napadat. 77letý senior utrpěl krvácející zranění na hlavě, obličeji i dlaních a strážníci mu na místě potom poskytli první pomoc, následně ho záchranáři museli odvést do nemocnice. Hlídka jako taková následně našla i druhého muže, v ruce měl telefon zraněného seniora, který se při konfliktu rozbil, ale k celé události se chlapík odmítl vyjádřit a tvrdil, že nic si nepamatuje. Strážníci ho proto jako podezřelého předali státní policii, která bude dále zjišťovat, jak to všechno bylo. Tak prosím vás, bojové sporty na ulici nepatří. Zkusme se k sobě chovat hezky a všem, co to takhle máte, co tohle plníte, teď z Jihu posílám další várku hitů pro dobrou náladu, tentokrát Backstreet Boys, Everybody.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Po frekvencích rány já jich spíští jenom ta nejlepší muzika a já vám slibuju, jakože se Vojta Ošlejšek jmenuju, že tomu tak na našich frekvencích bude po celý pátek. Za moment už pustím třeba songy jako Crying to God, We Found Love nebo Golden a pak budeme slavit, juhu, úspěch našich hasičů, kteří vyhráli na mistrovství republiky. V jaké disciplíně soutěžili, kde nás reprezentovali a hlavně, který jihomoravský hasičský odbor je tím nejlepším v republice, o tom si povíme hned po zmiňovaných třech hitech pro dobrou náladu.
1: Restaurace na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás zveme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
2: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Tati, a promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahy vytřídit. Tatí? A...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Holahej, jižní a jihovýchodní Moravo, je pátek 9. října, na playlistu Rádia X se prohánějí Hunter X a zavedli nás až k našim vele úspěšným hasičům. Jihomoravští hasiči slaví a my jim gratulujeme. Tým profesionálů z odboru Brno město získal až v Chomutově zlato na mistrovství republiky, a to ve vyprošťování lidí z havarovaných vozidel. Mimochodem, není to jenom soutěž o to, kdo nejrychleji rozstříhá auto. Hasiči dostanou modelovou dopravní nehodu, kterou předem neznají. Musí během chvíle pochopit situaci, zvolit správný a bezpečný postup a dostat zraněného člověka ven z vozidla. Rozhodčí přitom sledují nejenom čas, ale také taktiku, práci s technikou, péči o zraněného a souhru celého hasičského týmu. A právě v tom všem byli letos Jihomoravané úplně nejlepší. Z Chomutova si tak odvážíme titul mistru republiky a potvrzujeme, že ve vyprošťování při dopravních nehodách patří jihomoravští hasiči mezi českou špičku. Za to jim ještě jednou moc gratulujeme a děkujeme, že se o nás staráte v momentech, kdy to nejvíc potřebujeme. Za odměnu teď posíláme jednu luxusní českou pecku Bohemian Rap Schody a Lou Fanánek Hagen.
1: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Další hodinku jsme ukrojili z pátečního pracovního procesu a tak už za moment odbije ta 11. Co nás po ní čeká na našem playlistu, na playlistu Rádia Jich, třeba 24/7 Slave to the Music. Dopřejeme si taky Offenbach a pecku 4 to the Floor. A aby toho nebylo málo, zapojíme taky vínečko od Vesny. Petr Indra připravil další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih, tak abyste zůstali v obraze. Tentokrát bude tématem třeba to, že jižní Moravu zaplavují asijská slunečka, před zimou totiž hledají úkryt v našich domech.
1: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneu. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Pozdrav.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
6: Za momentík odbije 11. hodina. Společnost vám i nadále moc rádo dělá Rádio Jih.
7: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Jižní Moravu zaplavují asijská slunečka, před zimou hledají úkryt v domech a nemocnice Kyjov pomáhá pacientům se správným užíváním léků. Také na jihu Moravy se teď můžeme setkávat s větším množstvím berušek, které obsazují okna, parapety a fasády domů. Jde především o slunečka a získá, která během teplých podzimních dnů hledají místo, kde přečkají zimu. Do domácností pronikají i malými škvírami kolem oken a při ohrožení mohou vypouštět nepříjemně zapáchající žlutou tekutinu. Pokud se vám nastěhují do bytu, pomůže vysavač se silonovou ponožkou upevněnou v hubici, která brouky zachytí a zabrání znečištění přístroje. Lékové informační centrum nemocnice Kyjov poskytuje odborné konzultace o užívání léčiv. Specialisté radí například s jejich správným dávkováním, nežádoucími účinky nebo riziky při kombinování různých přípravků. Pomoc nabízí také těhotným a kojícím ženám nebo pacientům, kteří užívají více léků současně. Služba je určena nejen veřejnosti, ale také lékařům a dalším zdravotníkům.
0: Rádio Jih. Počasí.
6: Jak to dnes odpoledne vypadá s počasím? Na jihu i jihovýchodě Moravy očekáváme polojasno až oblačno, přechodně se ale může objevit i nějaký větší mráček, tak pozor na to. V Jihomoravském kraji se dočkáme maximálně 18, ve Zlínském 16 stupňů Celsia. A teď aktuálně tedy necelé 2 minutky po 11. zdravíme do Uherského Hradiště, Krumvíře a Spytihněvy, kde všude měříte 12, 13 stupňů je v Sedleci u Mikulova.
0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
6: Zdravíme všechny řidiče a řidičky. Komplikace jsou hlášeny v Brně Židenicích. Tady v Šámalově ulici došlo k bouračce 2 osobáků. Místo je průjezdné jedním jízdním pruhem a zdržení by mělo být minimální. A taky připomenu, že v Lužicích v Bojanovické ulici probíhají práce na silnici, potrvají pravděpodobně celý další týden a komunikace je kvůli tomu neprůjezdná. Každopádně, ať už máte takhle při pátku namířeno kamkoliv, mějte si jen šťastnou cestu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: není nad to, když je poslední pracovní den a na jihu nám hraje jenom ta nejlepší muzika. Tohle byli Offenbach, Four to the Floor. Skvělé hity hraje třeba taky kapela Kabát, která přeložila dva své brněnské koncerty. Jasně, my jsme vám to na jihu říkali už včera, ale dnes pro vás budeme mít ty nové termíny. Kdy se legendární Kabáti nakonec v Brně představí? O tom bude řeč už za necelých 7 minut, tak vy, co máte lístky, rozhodně si na to počkejte.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich úřaduje hitovka Came Here for Love, ale teď, jak jsem sliboval, dostává prostor pravá česká muzika. Včera jsme vám na jihu říkali, že kapela Kabát kvůli viróze zrušila dva brněnské koncerty a dnes už je jasno o dvou náhradních termínech, tak dobře poslouchejte. Koncert původně plánovaný na 8. října se přesune na úterý 17. listopadu, tedy na státní svátek, a druhý koncert, který měl být 10. října, ten se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu. Oba jinak zůstávají v brněnském Rondu. Dobrá zpráva je, že zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je nějak měnit. Kapela Kabát vysvětlila, že koncerty raději odložila, než aby fanouškům nabídla kvůli nemoci oslabenou show, a za mě osobně je to správné rozhodnutí. Na Kabátech jsem byl dvakrát a bylo to v obou případech úplně luxusní podívaná a hlavně naslyšení to bylo samozřejmě taky skvělé a je potřeba to vidět, slyšet v tom nejlepším provedení. Pravda, některým lidem sice vadí, že náhradní termíny nevycházejí na víkend, kapela ale říká, že šlo o nejlepší možné řešení. A ono pravda, sehnat takhle narychlo nějaké termíny v halách není úplná sranda. Takže všem, co se na Kabáty těšíte, přeju jenom ty nejlepší, nejskvělejší zážitky a jak tak koukám, u české muziky zůstane i náš playlist. Tady je Vesna a Vínečko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Krásně nám to utíká, dámy a pánové, Lady Gaga a Bradley Cooper, to je dvojice, která k nám na rádio jich přicestovala se songem Shallow. Můžu vám slíbit, že za moment si poslechneme taky Alice DJ, Davida Guettu nebo Atomic Kitten a potom nás čeká gratulace. Tentokrát budeme z jihu blahoželat do Zlínského kraje. A komu nebo proč, to se dozvíte už za chviličku.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj

0: Těšíme se na vás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
13: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je chytré.

0: Na vlnách rádia jich se pohupuje song The Tide is High a díky němu jsme dopluli až do Zlínského kraje. Proč právě tam? Protože ve Zlínském kraji už znají vítěze letošních soutěží Firma roku a Živnostník roku. A oba příběhy jsou docela zajímavé, každý úplně jiným způsobem. Živnostnicí roku se ve Zlínském kraji stala Dobromila Darnadyová, která pomáhá ženám po operaci prsu s výběrem speciálního prádla a prsních epitéz. Ročně se na ní kvůli tomuto problému obrátí téměř 2000 žen z celého Česka a Slovenska. Palec hore za takovou pomoc lidem, kteří ji potřebují. A firmou roku je ve Zlínském kraji společnost BRM Aeroskunovic na Uhersko-Hradišťsku, která mimochodem vyrábí dvoumístná letadla až do 40 zemí celého světa. Ročně jich vznikne kolem 120 a firma má zakázky nasmlouvané na rok a půl dopředu, takže je super vidět, že průmysl i u nás na jižní a jihovýchodní Moravě má pořád své místo a funguje v celém světě. Navíc podle počtu vyrobených strojů je to navíc šestý největší výrobce letadel v celé Evropě. Takže také do Kunovic posíláme palec hore a klobouček dole. Opět nezbývá než gratulovat a držíme palce, ať se paní Dobromile i letadlům v Kunovicích daří i nadále.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás zveme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
5: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCAR.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pravé poledne se nezastavitelně blíží a věřím tomu, že spousta z vás už zasedla k polednímu klidu. Aby vám dnešní dobrota ještě více chutnala, o to se na jihu postaráme další várkou té nejlepší muziky a začneme se songem Buttons od Pussycat Dolls. Ze škatulky s českou muzikou vytáhneme kapelu Kryštof Půlnoční hřích. A k tomu všemu se přidá i Shakira, Die Die. Petr Indra ani dnes nelení a má pro vás další čerstvé jihomoravské zprávy Rádia Jih. Nastražte uši, protože jedním z témat bude to, jak svářeč přiznal chybu při požáru školy ve Zlíně. Dozvíte se třeba, kolik let ve vězení tomuto chlapíkovi hrozí.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
5: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
7: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
12: Je to tady. Po 3týdenní pauze se Zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.
0: Za půl minutky bude pravé poledne, z jihu přejeme dobrou chuť k obědu.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy. O víkendu pojedou autobusy mezi Vnorovy a Veselým nad Moravou po objížďce a svářeč přiznal chybu při požáru školy ve Zlíně. Hrozí mu 8 let vězení. Cestující na Veselsku musí o víkendu počítat se změnami autobusové dopravy. Linky 910 a 911 pojedou od sobotní 7:30 ranní do nedělní 5:30 odpolední po objízdné trase přes Zarazice a průmyslový areál bývalých železáren. Vynechají přitom 3 zastávky ve Veselí nad Moravou, konkrétně Zarazice restaurace, Náklí a Lány sídliště. Zastávka Zarazice Crhonkova se dočasně přesune z hlavní silnice přímo do Crhonkovy ulice, přibližně o 70 metrů dál. Od pondělí už by měly autobusy jezdit po svých obvyklých trasách. Svářeč obžalovaný z loňského požáru střechy školy na zlínském sídlišti Jižní Svahy přiznal u soudu porušení bezpečnostních předpisů. Po práci s hořákem totiž zajistil požární dohled jen na 2 hodiny místo povinných 8. Při následném požáru museli záchranáři evakuovat 100 lidí a škoda podle obžaloby dosáhla téměř 15 milionů. Muž svého jednání lituje, výši škody ale zpochybňuje a za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení.
15: Rádio Jih. Počasí.
0: Jak to bude ve druhé polovině dnešního dne s počasím? Na jihu i jihovýchodě Moravy má stále vládnout polojasno až jasno, sem tam ale může na síle nabrat oblačno. To všechno v jihomoravském kraji doplní na nejvýš 18 stupňů, Zlínský kraj očekává maximum na úrovni 16. A v tuto chvíli platí, že ve Zlíně měříte 12 stupňů, Topolná hlásí 13, 14 potom Prušánky a taky Tvrdonice.
16: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: A v polovině dnešního dne mám dobrou zprávu pro všechny z vás, kdo jste aktuálně za volantem. Na našich jihomoravských silnicích nemáme hlášenu žádnou novou komplikaci nebo cokoliv, co by vás zdržovalo na vašich cestách, tak si je v klidu užívejte. Doufám, že to tak zůstane a mějte si hem při pátku šťastnou cestu.

0: 5 minut po 12. hodině je na rádiu Jih v kurzu hitovka Circles. Pokud máte třeba obědovou siestu, tak v ní samozřejmě pokračujte a tu nejlepší muziku si užívejte i v následujících minutách. Dáme si hity jako Půlnoční hřích nebo Superstar a potom jedna nepříjemnost pro vás, co dojíždíte do Brna. Doprava do našeho krajského města téměř kolabuje. Jak dlouho bude potřeba mít za volantem pevné nervy, to vám prozradím hned po dvou zmiňovaných hitech pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je 12 hodin, k tomu skoro 17 minut. Na našich rádiových loukách se pase zpěvačka Jamelia a její pecka Superstar. Teď je ale jedno vážné téma pro vás, co jezdíte do Brna. Kdo dojíždíte do Brna od Mikulova, Pohořelic nebo Znojma, musíte počítat s opravdu výrazným zdržením. Od začátku října je zavřená rampa z dálnice D2 na D1 a doprava na jihu Brna je kvůli tomu celkem katastrofa. Část aut a hlavně kamionů míří přes Modřice a Vídeňskou, takže kolony se přelévají i na silnice, kudy jezdí regionální autobusy. Nejvíce se to týká například linek 104, 105 a 108, tedy spojů od Mikulova nebo Znojma, ale problémy mají i další linky přímo v okolí Modřic a Brna. Zpoždění jako takové bývá kolem půl hodiny, v horších úsecích ale může narůst až na hodinku. A kdybyste si řekli, jestli se to nedá někudy objet, tak jednoduše prostě nedá. Omezení má kvůli úpravám křižovatky D1 a D2 trvat zhruba 2 měsíce, takže pokud tímto směrem jezdíte pravidelně, je dobré potrénovat pevnost nervů. A pokud jste za volantem právě teď, tak vám pro lepší cestu posíláme z jihu Shakiru. Daj, daj!
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz. Rádio Jih.
3: Rádio Jih.
1: Rádio Jih.

0: návštěva let 90. na kterou nás díky songu Wannabe vzali Spice Girls. Ano, i takové hezké výlety časem si v pátek děláme na Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. If you wanna be my lover. Další parádní muziku nám obstarají Kabáti, Taylor Swift a nebo Mark Den. Hned jak nám zahrají, podíváme se taky do Brna. Tamní strážníci totiž v 11 večer vyjížděli za malým školákem, který sám venku hledal maminku. Kde mezi tím byla a co dělala, o tom bude řeč ještě před 13. Tak držte vlnu.
1: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a

0: Lipy.cz.
1: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
2: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
3: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Do vysílání Rádia Jich si našel cestu taky Mark Den se svou peckou Country Girl a jedna v uvozovkách pecka, ta se stala v našem krajském městě. V brněnském Novém Lískovci řešili strážníci včera v noci hodně nepříjemnou situaci. Po 23. hodině našli před supermarketem uplakaného 7letého chlapce, který byl v chladu jenom v tričku, kalhotách a teniskách. Klučina jim řekl, že se doma probudil sám a vydal se ven hledat maminku. Strážníci ho proto posadili do vyhřátého auta a začali zjišťovat, kde žena je. Nakonec se jí podařilo dovolat přes sousedku, která na ní měla telefonní číslo. Maminka dorazila před půlnocí a vysvětlila, že po usnutí syna odešla za kamarádem do parku na pivko. A dechová zkouška, ta ukázala 1,5 promile alkoholu, takže těch pivek, troufám si říct, bylo asi o něco více. Případem se teď budou dál zabývat státní policisté a sociální pracovníci. No, já nejsem rodič a neměl bych soudit, ale asi maminka ten večer mohla strávit trochu jinak blíže svému potomkovi. Každopádně buďme rádi, že všechno nakonec jakž takž dobře dopadlo a můžeme si na jihu dopřát Kylie Minogue, All the Lovers.
1: Sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte Muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: společnými silami jsme z dnešního dne ukrojili další hodinku a tak je pravý víkend zase o něco blíž. Aby nám to pořád utíkalo takhle rychle, o to se na jihu i po 13. budou starat další hity pro dobrou náladu a že se máme na co těšit. Nastoupená je třeba pecka Mercy od zpěvačky Duffy. Svou chvíli slávy vyhlíží taky Funeral od Dermota Kennedyho. A když jsem tak štrachal, co tam přihodím, vzpomněl jsem si i Na půlnoc v podání Poetiky. Aby vám neunikla žádná novinka, o to se v jihomoravských zprávách rádia jich postará Petr Indra. Pohodlně se usaďte a za moment se dozvíte nejen o tom, jak nemocnice Kyjov pomáhá pacientům se správným užíváním léků.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude, beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce, Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
5: Ale tohle vypadá dobře.
4: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
6: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
4: Vypněte obrazovku.
7: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
4: Rezervace na restaurantvík.cz.
8: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
9: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
10: Podzim v Hodoníně láká ven? Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Je přesně minuta a půl po 13. hodině. Z jihu vám všem vinšujeme hezký pátek.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Jižní Moravu zaplavují asijská slunečka, před zimou hledají úkryt v domech a nemocnice Kyjov pomáhá pacientům se správným užíváním léků. Také na jihu Moravy se teď můžeme setkávat s větším množstvím berušek, které obsazují okna, parapety a fasády domů. Jde především o slunečka a získá, která během teplých podzimních dnů hledají místo, kde přečkají zimu. Do domácností pronikají i malými škvírami kolem oken a při ohrožení mohou vypouštět nepříjemně zapáchající žlutou tekutinu. Pokud se vám nastěhují do bytu, pomůže vysavač se silonovou ponožkou upevněnou v hubici, která brouky zachytí a zabrání znečištění přístroje. Lékové informační centrum nemocnice Kyjov poskytuje odborné konzultace o užívání léčiv. Specialisté radí například s jejich správným dávkováním, nežádoucími účinky nebo riziky při kombinování různých přípravků. Pomoc nabízí také těhotným a kojícím ženám nebo pacientům, kteří užívají více léků současně. Služba je určena nejen veřejnosti, ale také lékařům a dalším zdravotníkům.
13: Rádio Jih. Počasí.
0: Podle meteorologů stále stejná písnička, po zbytek dne má na jihu a jihovýchodě Moravy vládnout polojasno, ke kterému se postupně přidá oblačno. Teploměry v Jihomoravském kraji ukáží maximálně 18 stupňů, ve Zlínském pak při nejlepším 16. A aktuálně to vypadá následovně, 14 hlásí Vacenovice a Velehrad, 15 měříte v Břeclavi a taky Lanžhotě.
15: nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
13: Rádio Jih, doprava.
0: Jsme s vámi také na cestách. Opatrní buďte v Brně v Tržní ulici. Na křižovatce s Klíčovou bourala dvě osobní auta a neprůjezdný je kvůli tomu jeden jízdní pruh, tak tady počítejte se zdržením. Myslete na to, že vyhraje ten, kdo dojede, a mějte si hem šťastnou cestu.

0: tu nejlepší zprávu už jenom pár desítek minut a začne vám právoplatně víkend. Aby vám ta šichta utekla, o to se postarají třeba Dermot Kennedy a kapela Poetika. Nicméně hned jak si je poslechneme, dostane prostor taky novinka ze zámku v Lednici. Cože se tam opravuje za 80 milionů korun, dozvíte se, když zůstanete s Jihem.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Já jsem před chviličkou říkal, že pomalu začíná víkend a najednou mi tady ve studiu přistála SMS-ka ve znění, jaký víkend my s kolegyňkama jdeme do práce. Tak bych chtěla nechat pozdravit Danušku a Radušku. Tak holky, Danuško, Raduško, zdravíme z jihu a teď je taky slibovaná aktualita přímo z Lednice. V Lednici pokračují opravy prostoru pod zámeckým skleníkem, kterému se říká katakomby. Ve skutečnosti šlo o studenou zimní zahradu, kam už dávní Lichtenštejnové schovávali přes zimu exotické rostliny, aby je ochránili před mrazem. Aktuálně se tam opravují podlahy, omítky, původní dřevěné prvky i kovové sochy s fontánou. Dělníci se zároveň vracejí k původním materiálům a řešením, která se na zámku používala v minulosti, tak aby celý ten komplex zachoval jakousi historický vizuál. Po dokončení se má prostor znovu otevřít návštěvníkům, v zimě tam budou rostlinky, v létě pak má sloužit jako prostor pro výstavy a společenské akce. Jak jsem nakousl, tak celá rekonstrukce vyjde na zhruba 80 milionů korun a zahrnuje i opravu fresek Maurské vodárny. No a to všechno má být hotovo na konci příštího roku. Tak doufáme, že všechno půjde podle plánu, termín i rozpočet klapne a pro návštěvu Lednice bude zase o důvod více.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

krásný pátek, Moravo. Tohle je dolnobojanovský Honza Klubus, který nám svým songem Dokud jenom tak okořenil odpoledne. Zkrátka proto, protože jeho písnička Dokud prostě patří do hitu pro dobrou náladu. Už víte, co budete dělat zítra? Jestli máte rádi folklor, muziku a večer, kde se člověk hlavně dobře baví, zítra se v Břeclavi nabízí pěkný plán. V Kině Koruna se od 7 večer potkají dva folklorní soubory, domácí Břeclavan a taky soubor Břuch. Čeká vás podzimní koncert plný muziky, tance a dobré nálady, takže klidně vyrazte s rodinou, s přáteli, s partnerem, jenom tak za folklorem. Vstupné je 300 korun a předprodej už běží v Kině Koruna, takže pokud chcete zítřejší večer strávit po moravsku, akce s názvem Břeclavan versus Břuch je zítra od 7 večer a dneska od 14 bude na jihu jako obvykle Vlastia Macík. Takže za chviličku nás čeká i předávka štafety a slovo pospátku, na které si, jak je vaším dobrým zvykem, určitě rádi počkáte.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Do vysílání rádia jich si našla cestou také pecka Heartbeat Song a když jsme u toho cestování a správných cestách, tak po jedné takové dnes dokráčel jsem do studia taky Vlastia Macík. Ahoj Vlastio.
1: Nazdar Vojto, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jich, ty si taky po cestě došel, že jo, z Dubňan.
0: No já jsem to jsem to jel, ale aby jsme byli... Aby jsme to měli správně. Každopádně, já pro tebe mám dvě slova pospátku a musím říct, že jsem prostě fakt 20 minut jako nevěděl. Žádná tvůrcovská muza mě nedokázala políbit, až před několika málo minutkami jsem teda dospěl k závěru, že tak tohle je kombinace, kterou ti dneska naservíruju. Tak pozorně poslouchej. Ovokráp však íft zžur dorbod.
1: Ty krása. Takže první slovo.
0: Ovokrápšak.
1: Ovokrápšap.
0: Krápšak. Ovokrápšak.
1: Krákšak.
0: Ano.
1: Kašmírový.
0: Ne. Ovokrápšak.
1: Ovokár. Hej, já už jsem to. Takže ovo, jasně, to ovo zůstává. Ano. No, tak jako, co si budem, no.
0: Ovokrápšak.
1: Kráp. Parkovo.
0: Skoro.
1: Parkovo. Ovokrápš. To já se asi nechám dneska podobat, podat.
0: Ovokrápšak je Kašpárkovo.
1: Aha, Kašpárkovo a to druhé?
0: Íft zžur dorbod. Zní to úplně jak nějaká hatmatilka, že?
1: Dorbod. Dobrodružství.
0: Výborně, Kašpárkovo, dobrodružství.
1: Pane bože.
0: Já jsem nečekal, že to bude dělat takový problém.
1: Ale já jsem, když jsem seděl vedle, tak jsem slyšel, jak si to načítáš.
0: Jo, jo, protože to je strašný, i když to před sebou vidím, jako tahle ta kombinace.
1: Jako nějaký herec v divadle, který má premiéru. A ty si představ, že by taková premiéra byla takhle, že by se tam mluvilo pospátku.
0: No tak to nevím, to by jako asi ani ti nejlepší herci nedali.
1: No možná, že by to dali, ale otázkou, jestli by to dali ti diváci.
0: Ti by si na to museli zvyknout.
2: V Bučovicích na Štánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz. Restaurace na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás zveme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
3: Zbrojováci, šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHKAR.cz.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

co nás čeká za muziku po 14. bude Benson Boone Beautiful Things. Co se týká československé muziky, Harley, Proč pocit mám? A z těch starších věcí ATC Around the World.

0: Vinohradské zprávy s Petrem Indrou, já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné páteční odpoledne.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude, beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce, Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Máme pro vás skvělou zprávu, Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
3: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned 518 359 730.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
0: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
5: Dneska hezké páteční odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Na jižní Moravě ubylo téměř 1000 lidí bez práce a ulice Příční v Kyjově se na 2 dny zcela uzavře. Nezaměstnanost na jižní Moravě v září mírně klesla. Bez práce bylo necelých 45 tisíc lidí, což je o téměř 900 méně než na konci srpna. Podíl nezaměstnaných se snížil na 5,4% a přibylo také volných pracovních míst, kterých úřady evidovaly téměř 8,5 tisíce. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává na Hodonínsku, naopak nejlépe jsou na tom Vyškovsko a Brnovenkov. Řidiči v Kyjově musí příští týden počítat s dopravním omezením. V úterý 13. a ve středu 14. října bude úplně uzavřena ulice Příční. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Po oba dny tak ulici nebude možné projíždět. Radnice žádá řidiče i místní obyvatele o trpělivost a pochopení.
7: Rádio Jih. Počasí.
5: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Brně a v Kloboukách u Brna měříte aktuálně 13 stupňů Celsia, ve Slavičíně a v Čejči potom 14 stupňů. V sobotu očekáváme většinou zataženo až oblačno a na menší části kraje může občas zapršet. Později večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 13 až 18, ve Zlínském kraji 12 až 17.
0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
5: A pojďme se podívat také na silnice. V Brně v Tržní ulici na křižovatce s Klíčovou se dořešuje bouračka dvou osobáků. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením a na dálnici D1 na 197. kilometru směrem z Brna na Vyškov stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Doporučujeme snížit rychlost. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Tak ještě jednou krásné páteční odpoledne přeje Vlastě Macík. V tuhletu chvíli startuje společná čtyřhodinovka, tak věřím tomu, že si užijem.

0: pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Takže pokud máte doma Sáru, Štefana nebo toho, kdo dneska slaví narozeniny, opravdu mi stačí jenom jméno, příjmení a kde bydlí, pošlete to na číslo 606 703 889, aby jsme to stihli všechno přečíst. Tak teďka posíláme Pink, máte na to celou její písničku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Sáro, Štefane, k dnešnímu svátku ti přejeme z rádia i všechno nejlepší, hlavně mému švárovi Štefanovi Ondrušovi do Slavičína a gratulace letí také tobě. Do dnes 9. října oslavuješ narozeniny, stejně jako Silva Polínková ze Zlína, nebo

0: 5. října máme Světový den pošty, den plísňových sírů a protože je druhý pátek v říjnu, tak slavíme také den vajec. Pro dnešní den jsem z oslavenců vybral naprosto ikonickou osobnost, kterou je hudebník, skladatel a člen legendárních Beatles John Lennon a tady je jeho slavná myšlenka, která se skvěle hodí na každý den. Život je to, co se děje, když jste zaneprázdněni vytvářením jiných plánů. Tento citát nám připomíná, abychom se nezasekli jen v neustálém plánování budoucnosti, ale abychom vnímali přítomný okamžik, ať už sedíme ve vlaku, spěcháme do práce, nebo prostě jen žijeme svůj každodenní příběh. No a když máme ten Světový den pošty, řekl bych vám jeden vtip o České poště, ale nevím, jestli vám dojde. To je všechno.
1: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Roxette, How Do You Do nebo Olivia Rodrigo. A pozor, kdo má srdce na správném místě a chtěl by podpořit benefiční akci, píše si do kalendáře, že zítra se společně potkáme v Kulturáku v Hodoníně a budeme společně pomáhat Lukáškovi. Držte vlnu na jihu, protože se dozvíte podrobnosti a na 100% se tam fakt společně uvidíme. Jakože se Vlastě Mancík jmenu, tak to slibuju.
1: Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás veme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
2: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí.

0: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás. Skonto
4: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Pozor, zítra, tedy v sobotu 10.10. můžete tady v Hodoníně spojit příjemné s užitečným, nakoupit si něco hezkého, užít si odpoledne s rodinou a hlavně pomoct malému bojovníkovi, 7letému Lukáškovi, který žije s dětskou mozkovou ubrnou a epilepsií a potřebuje nákladné rehabilitace a terapie. Právě pro něj se zítra v Kulturáku tady v Hodoníně koná benefiční bazárek, začíná se ve 13 hodin a kromě samotného prodeje vás čeká také živá hudba, malování na obličej, dětská diskotéka s pohádkovými postavičkami, jako je Mickey Mouse, Mimoň a další, a nebude chybět ani tombola. Tak vezměte zítra děti, kamarády nebo třeba babičku a přijďte podpořit dobrou věc. Každá koruna se počítá a může Lukáškovi pomoct na cestě k větší samostatnosti. Tak benefiční bazárek pro Lukáška zítra v Kulturáku tady v Hodoníně od 13. hodiny a my se tam společně uvidíme, protože celou akci budu moderovat. Tak se na vás taky těším.
1: V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19. hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
2: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Zahrajeme po 15. Budou třeba Miraj, jejich hitovka I přesto všechno.
1: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu.
0: Bude taky Cyril, jeho Stable Jenin. A z těch novějších věcí Alex Warren, jeho Fever Dream. Já jsem Vlasta Macík, už za chvíli kolega Petr Indrad s dalšími jihomoravskými zprávami a v nich mimo jiné informace také o tom, že zájem o předplatní jízdenky na Jižní Moravě roste, tak si počkejte na podrobnosti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
4: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás!
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
11: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
10: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
12: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
14: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké páteční odpoledne, bude 15 hodin.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Prodej předplatních jízdenek na Jižní Moravě vzrostl o 6% a hřbitov ve Veselských Zarazicích prošel velkou proměnou. Opravy stály přes 5 milionů korun. Zájem o předplatní jízdenky na Jižní Moravě roste. Na začátku nového školního roku se jich prodalo přes 50,5 tisíce, což je o 6% více než loni. Vyplývá to z údajů společnosti Cordis, která organizuje integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Nejvíce lidí si jízdenku pořídilo pohodlně přes internet, a to více než 31 tisíc cestujících. Dalších 19 tisíc dalo přednost osobní návštěvě kontaktního centra. Hřbitov v zarazicích místní části Veselí nad Moravou má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Návštěvníci tu najdou nové dlážděné chodníky, opravenou márnici i obnovený centrální kříž. Proměnou prošlo také osvětlení vstupní brána a přibyla nová zeleň. Významnou novinkou je kolumbárium s 72 schránkami pro ukládání uren. Vzniklo také dalších 14 urnových hrobů. Podle vedení města právě o tento způsob pohřbívání roste zájem. Celá rekonstrukce vyšla přibližně na 5 370 000.
7: Počasí.
0: Aktuálně krásných 17 stupňů Celsia měříte v Zaječí, v Kyjově a v Kunovicích je to 15 stupňů a v Těmicích 14. Zítra bude většinou zataženo až oblačno a na menší části kraje může občas zapršet. Později večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší sobotní teploty na Jižní Moravě 13 až 18, ve Zlínském kraji 12 až 17 stupňů Celsia.
14: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih, doprava.
0: V Brně v Vítežské ulici před křižovatkou s Jemelkovou směrem z centra se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. A na Brněnsku pozor mezi Holubicemi a Rousínovem. Tady dejte pozor na kamení a hlínu rozsypanou na vozovce. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám v 15 hodin přejeme šťastnou cestu a posíláme další hity pro dobrou náladu. Bude Outcast a taky Cyril.

0: že jeho auto jede prakticky po třech kolech. Po frekvencích rádia teď míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Strážníky v brněnské Křenové ulici zaujal pořádný rámus, který vydávalo projíždějící auto. Ukázalo se, že má úplně zablokované a poškozené přední kolo, které se při jízdě vůbec netočilo. 40-letý muž navíc nejprve ignoroval výzvu k zastavení a projel i křižovatku na červenou. A tím problémy nekončily. Nadýchal téměř 1,5 promile a pozitivně mu vyšel také test na drogy. Strážníci mu na místě zadrželi řidičský průkaz a teď mu hrozí i trestní stíhání. Tak do Brna, samozřejmě zdravíme, plácáme se takhle do čela a posíláme další hity pro dobrou náladu. Tady jsou Miraj.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec, na zadek mě...

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Bunny, Alex Warren, Fever Dream, bude také Adele nebo Blink 182, All the Small Thing, ale teďka už je Zbyněk Kopeček a Vinařovo okénko.
1: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
2: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Jak jsem vám v minulém pořadu oznámil, že nabízíme také rozbory vína do druhého pracovního dne, služba se dobře chytla. Dodržujeme slíbené termíny, jsme levnější než ostatní a tak vše funguje, jak má. Otázkou je, jaké limity a ideální hodnoty vlastně víno má mít. Začnu tím nejjednodušším, co se dá změřit i ve sklepě, a to je volná síra. Ta má mít maximálně 50 mg na litr. Ve sklepě však doporučuji nepřekročit 35 mg na litr. Tuto hodnotu jednoduše změříte přípravkem firmy Hill Regens. Celková SO2, tedy součet volné a vázané síry, by neměl u suchých bílých a růžových vín do 5 gramů cukru překročit 200 mg na litr a nad 5 gramů 250 mg na litr. U suchých červených vín nesmí překročit 150 gramů celkové síry. Bohužel vázaná síra nejde změřit jinak než laboratorně, ale ve vinařském domě to do 2 dnů zařídíme. Velmi důležitou veličinou, zejména v této době, kdy vína ve sklepě dokváší a mění se zásadně jejich vlastnosti, jsou těkavé kyseliny. Jsou to ty látky, které pokud jsou výrazné, později pálí v krku a nepříjemně zapáchají do průmyslových tónů, jako je ředidlo či aceton. Bohužel z vína úplně odstranit nejdou, ale jejich veličina vám alespoň pomůže při rozhodování, co dál s takto poškozeným vínem. Měří se na mini ekvivalenty, a to pouze v laboratoři. Bílé a růžové by mělo mít do 18 mkV a červené do 20 mkV. Jedna z nejdůležitějších veličin, která tvoří základ vína, je alkohol. Ten bych rovněž doporučoval nechat změřit laboratorně, i když existují nástroje, jak si ho změřit doma. Jde ale o velmi přibližné výsledky, a to zejména nyní, kdy potřebujete nechat ve víně alkoholy a cukry v té nejlepší rovnováze, bych nedoporučoval. Naše moravská a bílá růžová vína by měla mít rozsah alkoholu od 11 do 13,5 gramů. Záleží na zbytkovém cukru a kyselinách. Taková vína sem patří a na taková vína je náš lid historicky uvyklý. Červená by měla být suchá s rozsahem alkoholu od 12 do 14 gramů. Naše laboratoř vám samozřejmě rychle zašle také výsledky kyselin, bílkovin, kvasinek ve víně a dalších velmi důležitých údajů, které vám pomohou vyrobit z letos docela pěkných hroznů krásné víno. Z vlastní zkušenosti vidím, že s těmito údaji se naučili pracovat i vinaři, kteří ještě relativně nadávno ctili selská vína a styl nějak to dopadne. Doba pokročila a kvalita vín se takto nesmírně zlepšila právě u malých vinařů. A pokud vám děvčata z laboratoře najdou ve víně nějaký problém, troufnu si říct, že v vinařském domě ho dokážeme pomoct vyřešit. Nakonec, laboratorní expres Kopečková Valtice funguje a naši enologové jsou svými kvalitními radami známí a oceňovaní. A přípravku na opravy vín máme dost. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
1: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskýdům.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slibovaní Blink 182 All the Small Thing na frekvencích rádia jejich rádia Jižní Moravy v 15.28. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? Hodonín slaví úspěch v celostátní soutěži. Jeden z místních parků získal prestižní ocenění a jeho proměna dokonce zaujala až ve Finsku. O jaké místo jde a čím je tak výjimečné, tak to uslyšíte na rádiu jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na jihu. Mezitím Desmond, Nevraumy, jaký som, David Guetta anebo taky Kecej a jejich Animal.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: www.albertsnoimo.com. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

0: A pozor, Hodonín má další důvod k radosti. Park u Červených domků získal totiž druhé místo v celostátní soutěži Sport Alive Awards, a to v kategorii nejlepších sportovních projektů měst a krajů. Ocenění si zástupci města převzali ve čtvrtek v Praze a tenhle úspěch má i silný příběh. Park totiž vyrostl na místě, které v roce 2021 zasáhlo ničivé tornádo. Dnes sem chodí lidé sportovat, odpočívat nebo jen posedět s přáteli. A co je opravdu mega zpráva, tak hodonínský projekt zaujal dokonce i ve Finsku. Helsinky se jim chtějí inspirovat při vytváření vlastních veřejných prostranství. A to si myslím, že je luxusní zpráva. Tak do Hodonína samozřejmě zdravíme a už za chviličku posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz. Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
3: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnídennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme.
7: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: zpěvačka Shakira, Whenever, Wherever na frekvencích rádia jejich rádia Jižní Moravy. Blíží se nám 16. hodina, budou činasky každý ráno. Ne teda, že by se museli poslouchat každý ráno. Bude taky Michael Jackson, They Don't Care About Us. A dáme si tady ho svince, jeho Mr. No Idol. Ulice Příční v Kyjově se na dva dny zcela uzavře, také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné páteční odpoledne.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna Bednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás!
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju!
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
8: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
9: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
10: Ale tohle vypadá dobře.
9: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
10: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
9: Vypněte obrazovku.
11: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
9: Rezervace na restaurantvík.cz.
12: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Hezké odpoledne, bylo 16 hodin.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Na Jižní Moravě ubylo téměř 1000 lidí bez práce a ulice Příční v Kyjově se na dva dny zcela uzavře. Nezaměstnanost na Jižní Moravě v září mírně klesla. Bez práce bylo necelých 45 tisíc lidí, což je o téměř 900 méně než na konci srpna. Podíl nezaměstnaných se snížil na 5,4% a přibylo také volných pracovních míst, kterých úřady evidovaly téměř 8,5 tisíce. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává na Hodonínsku, naopak nejlépe jsou na tom Vyškovsko a Brno venkov. Řidiči v Kyjově musí příští týden počítat s dopravním omezením. V úterý 13. a ve středu 14. října bude úplně uzavřena ulice Příční. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Po oba dny tak ulici nebude možné projíždět. Radnice žádá řidiče i místní obyvatele o trpělivost a pochopení.
17: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. 15 stupňů Celsia aktuálně měříte v Kobylí, v Šardicích, v Uherském Hradišti a ve Slavkově u Brna. V sobotu bude většinou zataženo až oblačno a na menší části kraje může občas zapršet. Později večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 13 až 18, ve Zlínském kraji 12 až 17.
18: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
17: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Před Dubňany směrem z Hodonína bouralo osobní auto s motorkou. Projíždějte kolem opatrně. Tohle to nám potvrdil také náš posluchač Filip, tak zdravíme. V Brně v Pisárecké ulici u křižovatky s Veslařskou bourala dvě osobní auta, na místě policie a postojíte si ze všech směrů. V Brně ještě zůstaneme ve Svatoplukově ulici u křižovatky s Čejkovou směrem do Židenic se srazilo osobní auto s nákladním a zablokovaný, pardon, je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením v koloně. No a podobná nehoda osobák versus nákladák se řeší na Uherskohradisku na výjezdu z Bílovic směrem do Nedachlebic. S opatrností projedete Kyvadlově. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
17: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Seříme si hodinky, máme 3 minuty po 16. Vy posloucháte Rádio Jih. My jsme za to samozřejmě moc a moc rádi. Díky za to. No a v tuhletu chvíli už opravdu startuje další hodinka, kterou vás bude provázet Vlastě Macík. Tak mám pro vás samozřejmě hity pro dobrou náladu, ale rozhodně se mrkneme třeba i na brněnskou přehradu. Tak držte vlnu na jihu.

0: Jižní Moravy, Hubestang, The Reason, za chvíli slibovaný tedy Swims a přihodíme taky Evu Farnou. Měl jsi mě vůbec rád? A pozor, pozor, od zítřka lodě na Brněnské přehradě nedoplují až na Konečnou a některá přístaviště úplně vynechají. Tak právě o tom budeme mluvit na Rádiu Jih po další dvojce hitů pro dobrou náladu, tak držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin, 16 minut. A pokud se ještě letos chystáte na výlet lodí po Brněnské přehradě, tak počítejte s velkou změnou. Kvůli suchu a nízké hladině vody se od zítřka, tedy soboty, zkracuje plavební trasa. Lodě budou vyplouvat z Bystrce, ale místo Veverské Bytýšky skončí až už u hradu Veveří. Znamená to, že vynechají 4 přístaviště a otočí se zhruba o 2,5 kilometru dřív než obvykle. V přehradě přitom za poslední měsíc a půl ubyl více než 1 000 000 kubíků vody. Omezení potrvá až do konce letošní plavební sezóny, tedy do konce října. A pozor, na ostatních zastávkách nebude kvůli nízké hladině možné zajistit bezbariérový nástup. Tak do Brna zdravíme po frekvenci 105.1 FM a posíláme další hity pro dobrou náladu. Tak konec října, tak to už nějak vydržíme, že jo?
1: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: tu nám hroznu, a to doslova. Nechají je 4 měsíce odpočívat na slámě, aby z nich pak vzniklo opravdu výjimečné víno. Dokonce by mohlo být první svého druhu na světě. Víc uslyšíte na frekvencích Rádia Jich, jak jsem říkal, po další trojice hitů pro dobrou náladu, a postarají se o ní Taylor Swift, Train a taky J-Lo.
1: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
2: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.calipy.cz.
3: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
4: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře, kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme.

0: Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
1: Tati, a promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.

0: Zpěvačka Jennifer Lopez na frekvencích Hrádia Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte také v pátek 9. října 2026. A pozor, teď míříme tam, kde nás ladíte, na 101.4 FM, tedy do Břeclavy a okolí. V Novosedlech na Břeclavsku totiž teď mají ve vinařství pořádně usláno 20 tun hroznů Frankovky. Tam rozložili na žitnou slámu, kde budou zhruba 4 měsíce pomalu vysychat. A proč to všechno? Aby z nich vzniklo vzácné slámové víno. Vinař Petr Marcinčák věří, že půjde o vůbec první biodynamickou slámovou frankovku na světě. To znamená, že hrozny pocházejí z vinohradů, kde se hospodaří podle přísných pravidel šetrných k přírodě. A zajímavý je i výsledek. Z 20 tun hroznů získají jen asi 1800 litrů moštu. Víno pak bude ještě přibližně 2 roky zrát. Slámová vína z Novosedel se přitom našla zákazníky v Japonsku, Kanadě nebo Spojených států. Tak rozhodně dáváme palec hore, věříme tomu, že to všechno klapne, že to vyjde a že to opravdu bude jedno z těch prvních slámových vín takhle na světě. Tak co nás čeká za muziku? Už za chvíli Pokáč, jeho Ignore, anebo taky Eric Carmen a jeho Hungry Eyes.
1: Sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte Muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: INT Smile, ľudia nie sú zlí. Dáme si taký Madonu, jej Hanga. A bude Dario G Sunshine. Já jsem Vlastia Macík, za chvíli opět kolega Petr Indra a ten přijde s informací o tom, že hřbitov ve Veselských Zarazicích prošel velkou proměnou, opravy stály přes 5 milionů korun, tak si počkejte na podrobnosti v Jihomoravských zprávách.
1: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneu. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned 518 359 730.

0: listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
3: Je to tady! Po 3týdenní pauze se Zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
8: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
9: Dneska stále hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Prodej předplatných jízdenek na Jižní Moravě vzrostl o 6% a hřbitov ve Veselských Zarazicích prošel velkou proměnou. Opravy stály přes 5 milionů korun. Zájem o předplatní jízdenky na Jižní Moravě roste. Na začátku nového školního roku se jich prodalo přes 50,5 tisíce, což je o 6% více než loni. Vyplývá to z údajů společnosti Cordis, která organizuje integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Nejvíce lidí si jízdenku pořídilo pohodlně přes internet, a to více než 31 tisíc cestujících. Dalších 19 tisíc dalo přednost osobní návštěvě kontaktního centra. Hřbitov v Zarazicích místní části Veselí nad Moravou má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Návštěvníci tu najdou nové dlážděné chodníky, opravenou márnici i obnovený centrální kříž. Proměnou prošlo také osvětlení vstupní brána a přibyla nová zeleň. Významnou novinkou je kolumbárium s 72 schránkami pro ukládání uren. Vzniklo také dalších 14 urnových hrobů. Podle vedení města právě o tento způsob pohřbívání roste zájem. Celá rekonstrukce vyšla přibližně na 5 milionů 370 tisíc.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: Na venkovních teploměrech se nám usadila 16, měříte ji v Hodoníně, ve Bzenci a v Moravské Nové Vsi. V Modřicích máte potom 15 stupňů Celsia. Zítra očekáváme většinou zataženo až oblačno a na menší části kraje může občas zapršet. Později večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší sobotní teploty na Jižní Moravě 13 až 18, ve Zlínském kraji 12 až 17 stupňů Celsia.
8: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: Připomínám, že před Dubňany směrem z Hodonína se dořešuje nehoda osobáku s motorkou. Projíždějte kolem opatrně. V Brně v Pisárecké ulici u křižovatky s Veslařskou bourala dvě osobní auta. Na místě policie a postojíte si ze všech směrů. V Brně ještě zůstaneme v Ostravské ulici směrem do centra za odbočkou do Bělohorské bourala dvě osobní auta s dodávkou, takže počítejte s kratší kolonou. A na Brněnsku v Kuřimi v Tišnovské ulici srazilo osobní auto chodce. Nehoda je se zraněním a projíždí se jedním jízdním pruhem. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

minutu po 17. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a v tuhletu chvíli jdeme do poslední společné hodinky, kdy vás tento týden bude provázet Vlasta Mancí. Tak věřím tomu, že i tu si spolu užijeme. Dívám se dopředu, bude Miley Cyrus nebo slibovaná Madonna a Calvin Harris a rozhodně budeme opět něco oslavovat. Co to konkrétně bude, to naznačím po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Tak hezký podvečer.

0: Po další dvojce hitů pro dobrou náladu do Hodonína zavítal známý český gurmán Lukáš Hejlík a zamířil do podniku, před kterým se už od jara tvoří fronty. Co tam ochutnal a jak se mu líbilo, tak to uslyšíte na Rádiu Jih do 7 minut. Tak držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a v tuhletu chvíli zůstáváme na frekvenci 889 FM, tedy tady v Hodoníně. Hodonín má totiž další důvod pochlubit se svou gastronomií. Ano, do města tento týden zavítal Lukáš Hejlík, známý svou gastromapou, ve které doporučuje zajímavé podniky po celém Česku, a jeho kroky vedly do řemeslné pekárny Gap Bakery, která původně začínala v Čejkovicích. Od letošního jara ale sídlí v Hodoníně a o zákazníky rozhodně nemá nouzi. Lukáš Hejlík ochutnal sladké i slané pečivo, dal si kávu a sám potvrdil, že uvnitř byla pořádná fronta. Přivítal také, že v Hodoníně vznikají nové moderní podniky a mimochodem za všechno si normálně zaplatil, nešlo o žádnou placenou spolupráci. Tak Lukáše zdravíme, zdravíme taky do pekárny Gap Bakery, no a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vždy výhodně.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Skonto nábytek.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UH Car.cz.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a teď už se jdeme podívat na to, co dávají dneska kina na jihu a jihovýchodě Moravy. Šipkaři, ti kombinují černý humor, akci a kriminální zápletku s pořádnou dávkou absurdity. Jejich svět je plný postav, které mají vlastní plány, něco skrývají a jsou přesvědčené, že právě oni mají všechno pod kontrolou. Hlavní hrdina Pepe věří, že tentokrát to konečně vyjde. Stačí udělat několik správných rozhodnutí, najít ty správné lidi, nepanikařit a hlavně nic nepokazit. Jenže jeho život nikdy úplně podle plánu nešel. Když se po roce znovu setká s Milánkem, rozběhne se série událostí, které nikdo nemohl předvídat. Na Šipkaře zajděte dnes v 8 večer do kina Svět v Hodoníně, v 19.30 do kina Koruna v Břeclavi, do městského kina v Mikulově a do zlínského multikina Golden Apple Cinema a přesně v 7 večer do kina Svět ve Strážnici. Ve stejném čase, tedy v 19.00, promítne Veselské kino Morava hudební dokument Queen Budapešť. Romantickou dramakomedii Magická posedlost 2 nabídne dnes v 8 kino Panorama v Kyjově. Brněnská Lucerna ve 20.15 dobrodružný film V srdci divočiny a poslední pozvánka bude na 22. hodinu do Uherského Hradiště, kde kino Hvězda promítne Residenta Evila. Dobře se při pátku bavte, Vlasta Macík přeje hezký víkend a vidíme se zítra v Kulturáku v Hodoníně na benefičním bazárku pro Lukáška.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Na jižní Moravě ubylo téměř 1000 lidí bez práce a ulice Příční v Kyjově se na 2 dny zcela uzavře. Nezaměstnanost na jižní Moravě v září mírně klesla. Bez práce bylo necelých 45 tisíc lidí, což je o téměř 900 méně než na konci srpna. Podíl nezaměstnaných se snížil na 5,4% a přibylo také volných pracovních míst, kterých úřady evidovaly téměř 8,5 tisíce. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává na Hodonínsku, naopak nejlépe jsou na tom Vyškovsko a Brno-venkov. Řidiči v Kyjově musí příští týden počítat s dopravním omezením. V úterý 13. a ve středu 14. října bude úplně uzavřena ulice Příční. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Po oba dny tak ulici nebude možné projíždět. Radnice žádá řidiče i místní obyvatele o trpělivost a pochopení.
12: Rádio Jih. Počasí.
13: Dnes večera v noci zataženo až oblačno, noční teplota klesne až na 8 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený, od severozápadu se postupně rozšíří na většinu území občasný déšť nebo přehánky. Na jihu Moravy naměříme maximálně 18 stupňů, ve Zlínském kraji 17.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plastik?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
2: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: But you're just a boy.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Zbrojováci, šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Rádio Jih, počasí.
10: Moravo, další podzimní pátek na jihu běží a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zataženo, v druhé půli noci může znovu i zapršet. Nejnižší noční teploty od 7 do 10 stupňů. V sobotu pak zataženo nebo oblačno, místy slabý déšť. Odpoledne přejde přes Moravu pásmo deště. Na Hodonínsku bude srážek nejméně, večer pak bude oblačnosti znovu ubývat. Nejvyšší denní teploty od 13 do 18 stupňů. I tak užijte další podzimní víkend, nejlepší ve společnosti Rádia Jih.

0: 9. říjnový, jinak páteční večer trávíte si hem, pro mě zásadní večer, kdy zdravím Honzíka, který má dnes své páté narozeniny, no a já vás ale k tomu všemu dnes pozvu i na Valtický kotlík, tedy na soutěž ve vaření kotlíkových pokrmů. Pozvánku nabídnu už za moment, tak zůstaňte s náma a užívejte, ať už slavíte narozeniny nebo ne, páteční večer ve společnosti Hitů Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme Honzu i celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční večer Rádio Jich, no a platí, že 17.10., tedy příští sobotu od 8 hodiny raní, proběhne další ročník akce Valtický kotlík. Na náměstí Svobody ve Valticích vás bude čekat soutěž ve vaření kotlíkových pokrmů, dále volba nejlepšího kotlíku a samozřejmě doprovodný program. Tedy Valtický kotlík, festival kotlíkových dobrot už 17. října. Při pátku už k podzimní pohodičce vám všem další songy. Jste si Hem a my přejeme pokud možno krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

music is my best.

0: 9. říjnový, navíc páteční večer, zůstáváte si Hem a my se celý dnešní večer věnujeme moravským typům, které vám zpříjemní vlastně už přelom letošního října. No a já vás proto už za moment pozvu do Horních Bojanovic, kde ve vinařství Prokeš dnes a zítra můžete pokoštovat ta nejlepší vína a zažít exkluzivní zvěřinové menu. Podrobnosti k události už za moment, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný páteční večer ve společnosti Rádia Jich.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: páteční 9. říjnový večer, zůstáváte dál na vlnách jihu. No a já ještě dnes přidám informaci z Horních Bojanovic, kde ve vinařství Prokeš zažijete snoubení vína a exkluzivního zvěřinového menu. Vše vyladěné do naprosté symbiozy. Vinařství Prokeš můžete navštívit ještě dnes až do 22. hodiny a zítra od 11.30 do 20.00. Tedy vína a zvěřina dnes a zítra ve vinařství Prokeš v Horních Bojanovicích. Podzim může vonět a chutnat, tak na sobě nešetřete a užijte si i tento víkend. Teď už ale každopádně další songy jihu, tak pojďme do nich. Krásný páteční večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9. říjen, finále dalšího týdne letošního podzimu, no a já v rámci pátku na jihu gratuluji Štefanům, no a vy pro zítřek v rámci soboty nezapomeňte na Mariny. Mariny žijí třeba 2 na Hodonínsku, 3 na Břeclavsku, 1 na Kyjovsku, 7 na Zlínsku a 29 Marin žije v Brně. My jim ze studia gratulujeme a vy všichni dnes i celý víkend slavte, co se dá. Krásnou páteční noc si hem přejeme, pojďte si to užít stejně jako celý víkend, no a Sihu posíláme další songy pro dobrou náladu. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Nově jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCAR.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
5: 30.9. Rádio Jih. Počasí.
6: Moravo, další podzimní pátek na jihu běží a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zataženo, v druhé půli noci může znovu i zapršet. Nejnižší noční teploty od 7 do 10 stupňů. V sobotu pak zataženo nebo oblačno, místy slabý déšť. Odpoledne přejde přes Moravu pásmo deště. Na Hodonínsku bude srážek nejméně, večer pak bude oblačnosti znovu ubývat. Nejvyšší denní teploty od 13 do 18 stupňů. I tak užijte další podzimní víkend, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i nové.

bez nocí od roku pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak v zem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.